0: Rádio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

zeptáš se, kam jsi oči dal, tvá šťastná hvězda svítí dál, ti za ní já držím strach.

0: Sucho i nenechaví špačci vinaři přicházejí o velkou úrodu. I to probereme teď u nás na Krokodýlu. Letošní vinobrání je pro moravské vinaře neobyčejně náročné. Sčítají milionové škody, sucho je totiž připravilo o více než třetinu úrody, sklizeň navíc končí nezvykle brzy a zbývající hrozny ohrožují hej na špačku. A tak doufejme, že aspoň nějaké dobré kvalitní víno bude. Věřím, že ano, a užijeme si ho třeba u Hitů Krokodýla.
1: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Nepokoje i nečistota. Brněnská výstava ukáže méně známou tvář vzniku Československa. Ano, v Dietrichštejnském paláci je otevřena výstava Slovácko sa bůří. Neklidná léta 1918 až 1920 na rozcestí střední Evropy. Přiblíží méně známou stránku období po první světové válce a příběhy lidí, které zasáhly tehdejší nepokoje, násilí a společenské změny. Tak vyražte, užijte si to, teď si užijte další hity u nás na Krokodýlu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

crazy. Že mezi příliš a dost stojí vysoký most a obelhat nejde, snad jenom

brzy. Mám lísky na snění, co vynesou jmění a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou.

0: Rádio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety, kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl.
2: Bazény, Lužánky čeká rekonstrukce, přibude technologie na recyklaci vody, což je důležité a my se na to podíváme teď ve vysílání Krokodýla. Bazény, Lužánky, kam určitě spousty z vás míří, čeká v příštích letech velká rekonstrukce. Brno plánuje opravit bazénovou vanu, modernizovat sprchy a hygienické zázemí a vybudovat nový vstup i zázemí pro wellness. Součástí projektu bude také technologie, která umožní recyklovat vodu z praní bazénových filtrů. Tak. Perfektní věc, těšíme se na lepší bazény za Lužánkama a teď se těšte na další hity u nás na Krokodýlu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Vánočním porám.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

V Brně žije nový tygr jméno, ale zoo nám neprozradí zatím. V brněnské zoo mají velký důvod k radosti. Na Mnější horu se totiž přistěhoval 7letý tygr sumaterský. Vzácnou šelmu si chovatelé přivezli ze zahrady v Německu. Nyní si samec musí zvyknout na nové prostředí. Jeho jméno se návštěvníci ale nedozví. A věřím, že časem to jméno přijde. Teď ale přijdou další hity u nás na Krokodýlu.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Jeden historický. Vážení televizní diváci, dnes při příležitosti zahájení barevného vysílání Československé televize poprvé vítáme mezi námi i majitele barevných televizorů. Dobrý večer, soudruhu první tajemníku.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Rádio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl.
2: Je dobré mít přítele na celý život.
1: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Tati, co je to hybrid?
1: To je auto.
0: A co je to superhybrid?
1: To je Chery.
2: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
3: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
0: Více na cherrymotor.cz.
4: Rádio Krokodýl.
5: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Direction na rádiu Krokodýl před 7 hodinou raní v neděli 4. října. Krásné nedělní ráno ze studia Krokodýla z víkendové snídaně přeje Martin.
1: A Míša, pěkné ráno.
0: A Míša také prozradí, co bude ve zprávách 7.
1: Ano, historická skládka v brněnských Bosonohách se proměnila v zelený park s rybníkem. Více už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Krásnou neděli zveme vás dnes do divadla. Představení operky nabízí divadlo Radost v 10 a ve 14.30. Pohádku o čertovi uvádí divadlo Radost v 10 a ve 14.30. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno ve 14 a v 18 hodin. Hru Vlastenci nabízí Mahenovo divadlo v 17 hodin. Představení brněnské Metro uvádí divadlo Redota v 17 hodin a inscenaci Změna programu vyhrazena nabízí divadlo Husa na Probásku v 17 hodin.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 7. hodině pro vás chystáme Madonu. Bude také David Guetta a Kelly Rowland. Činnosti prozradí, jak to mají každý ráno.
4: Každý ráno, když si vzpomenu si na to.
0: 7 hodin na Krokodýlu, předpověď počasí, zprávy a informace z dopravy.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Obloha dnes jasná nebo skoro jasná, během odpoledne a hlavně večer bude přibývat průsvitná oblačnost na polojasno až oblačno. Dnešní odpolední teploty 20 až 23 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěknou neděli přeji.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Městská část Brno-Bosonohy dokončila jednu z významných investic do veřejného prostoru posledních let. Vznikl tam přírodní park s vodní plochou bosonožského rybníku, obnovenou památkou a novým zázemím pro odpočinek. Lokalita prošla čtyřletou proměnou a vyšla na 13,2 milionu korun. 20 umělců včera převzala divadelní ceny Thálie. Za celoživotní umělecké mistrovství obdrželi cenu dlouholetý herec pražského činoherního klubu Petr Nárožný a brněnská herečka a pedagožka Zdena Herfortová. Útok na kapitána letadla Fly Dubai Spojené arabské emiráty označili jako teroristický čin. Pilot, který se pokusil převzít kontrolu nad strojem se 182 lidmi na palubě, se jmenuje Hamam Hamani. Pilot měl v rodném Ománu zákaz létat, protože existovaly obavy, že přijal extremistické názory. Zatím není jasné, do jaké míry ho nový zaměstnavatel prověřoval. Čeští fotbalisté prohráli také třetí utkání v elitní skupině Ligy národů a stále čekají na první bod. Úřadujícím mistrům světa a Evropy Španělům podlehli 1-3.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu. Pozor na omezení na D1 mezi 193. až 195. kilometrem je uzavřen levý jízdní pruh. Šťastnou cestu, pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Máme 2 minuty po 7 hodině, neděli 4. října a v kalendáři Rádia Krokodýl už za chvíli zjistíme, kdo má svátek, kdo narozeniny nebo jaké můžeme oslavit výročí.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Jde děda po ulici a vidí, jak školáci vesele kouří a to se jich ptá. Chlapci, kolik vám je let, že tu si tu vesele vykuřujete? 18. No, to by mohl říct kdokoliv. Omyl, vy už ne, dědo.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: Máme 10 minut po 7. hodině, neděli 4. října, den, kdy svůj svátek slaví všichni Františkové. Základem tohoto jména je germánské Franco, tedy svobodný muž, a může se vykládat i jako oštěp. Jméno v podobě Francesco má svůj původ v Itálii. Jde o přezdívku s významem Malý Francouz, kterou byl v dětství nazýván italský chlapec Jan Bernardone, pozdější František z Assisi. No a podle katolického kalendáře právě svatý František z Assisi slaví také svátek právě dnes. Můžeme si připomenout i Mezinárodní den zvířat anebo Světový den lidských sídel. Možná je to podle pranostiky, že svatý František zahání lidi do chýšek. Narozeniny dnes slaví například herec Matouš Ruml, 41. Slaví také Dakota Johnson, herečka, která dnes má 37. narozeniny, herečka Nicole Stíbrová má 40. narozeniny a Václav Neužil, herec, který dnes slaví 47. narozeniny. Fotbalista Tomáš Rosický, ten slaví 46. narozeniny.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Jižní Moravu s Rádiem Krokolín.
1: Dobrou chuť, pokud snídáte, a jestli pak se u toho i usmíváte. No, kdybyste se usmívali, mohli byste mít snídani od nás, od Krokodýla, úplně zadarmo. Už zítra to vypukne. Od pondělí vyráží naše krokohlíka do ulic a stačí, když se na ně usmějete a rozdávám 103 chutných snídaní z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal úplně zadarmo. Začít den s úsměvem a ještě s dobrou snídaní, no kde jinde to najdete než jen od Krokodýla. Už zítra se za námi přijďte podívat na Moravské náměstí v Brně. Tam bude naše krokohlídka a snídaně zadarmo.

0: rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
1: Partnerem snídaní s rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
2: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
1: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
3: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Martin Sláma. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
4: Pusťte slunce do svého domova.
5: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
4: A pozor, akce.
5: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
0: Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
6: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.
0: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: 9 minuty před půl osmou ve víkendové snídani krokodýla, také OMD. Další hity už za chvíli, bude Bob Sinclair nebo také kapela Sebastian. No a připomeneme si i komu Rádio Krokodýl pomáhá. Poslechněte si příběh matky samoživitelky, která se stará ještě o svého nemocného bratra.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Aneta Pruklová, je mi 34 let, pracuji jako zdravotní sestra a chtěla bych pomoci jedné naší pacientce z Bosonoch, paní Šiprové, která se úplně sama, jakožto matka samoživitelka, stará o svého bratra, který je v plném invalidním důchodu, potřebuje nepřetržitou 24-hodinovou pomoc a taktéž se zároveň stará v jedné domácnosti o svou starou maminku, která je plně odkázaná na její péči a je po dvou srdečních infarktech. Paní Šiprová je na veškerou péči o maminku a bratra úplně sama. A právě z tohoto důvodu jsem požádala o pomoc moje oblíbené rádio Krokodýl.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže. A paní Šiprová si zajde odpočinout do wellness a taky na dobrou večeři.
2: Když jsem to paní Šiprové řekla, měla šílenou radost, nemohla tomu nejdřív uvěřit. A strašně moc vám děkuji a já taky.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: S Krokodýlem se teď spojíme s městskou policií, abychom zjistili, co všechno museli řešit, kde zasahovali a kde pomáhali. V tomto týdnu prozradí nám to jejich mluvčí Jakub Hanem.
2: Hezký den posluchačům do studia. Sedmdesátník, který chtěl v úterý v Bystrci u chaty vykopat pařez, natrefil v hlíně na válečnou munici. Strážníci zjistili, že je to minometný granát, a tak muže odvedli do bezpečné vzdálenosti a prostor zajistili. Pyrotechnik nález neškodnil. Večer hlídka městské policie upozornila obsluhu kamer na podroušeného muže pohybujícího se u zaparkovaného auta v Křenové ulici. Tvrdil, že vůz odstavil jeho strýc, protože on nemá ani řidičské oprávnění. Sotva se strážníci mírně vzdálili, dostali vysílačkou informaci, že muž usedl za volant Citroenu a rozjel se. Když ho opodál zastavili, ukázalo se, že je pod vlivem drog a má zákaz řízení. Hrozí mu vězení. A ve středu nad ránem strážníci zasahovali u domu v Černých Polích. U vchodu bylo rozbité sklo, při kontrole zahrady objevili vytlučené okno. Uvnitř zahledli podezřelého a pod hrozbou namířené služební zbraně ho vyzvali, aby zůstal stát. Muž se rozběhl a chtěl vyskočit oknem do ulice. Tam ale čekala další hlídka městské policie, už i se státními kolegy. 27letý muž je podezřelý z trestného činu. Přeji pěkný víkend a příjemný poslech.
1: Říká na Krokodýlu mluvčí brněnských strážníků Jakub Hanem.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Na Rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
4: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
5: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Sandra na rádiu Krokodýl před 8 hodinou raní v neděli 4. října a na 8. Míša připravila další čerstvé zprávy. A co v nich?
1: Já vás vítám a přeji pěkné ráno. Vojenská akademie ve Vyškově chystá nový kurz bojové medicíny. I o tom už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 8. hodině další hity z Krokodýla bude Mika. Také Black Eyed Peas. A z českých hitů opět a Radeček.
3: Tak sorry, že mám rád hory. Je to dlouhodobý vztah, je to málá
0: vztah. Na 8. jsme pro vás připravili i předpověď počasí a podíváme se, jak to aktuálně vypadá na silnicích a dálnicích na jihu Moravy.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna aktuální teplota 6 stupňů, zatímco v Pohořelicích jsou pouhé 2 stupně. Tak takové je zhruba rozpětí aktuálních teplot. Ty odpolední se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni a k tomu jasno nebo skoro jasno později odpoledne přibývání oblačnosti.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkný den přeji.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V Ivančicích na Brněnsku se včera ve zrekonstruované vile Plaček otevřela knihovna Ivana Klímy. Podíleli se na tom spisovatelovi děti Hana a Michal a majitel vily Jan Dašovský, který zde provozuje také Ravhaus s muzeem a restaurací. Knihovna se otevírá rok po Klímově úmrtí a u dnešní příležitosti byla také představena kniha Nalezená v pozůstalosti s názvem Praha má láska. Úsek bojové medicíny velitelství výcviku Vojenské akademie ve Vyškově připravuje nový kurz bojové medicíny. Více už tiskový mluvčí akademie Martin Kresta.
4: Na úseku bojové medicíny u Vojenské akademie ve Vyškově připravujeme nový pokročilý kurz. Chceme výcvik posunout zase na vyšší úroveň a reagovat na zkušenosti z moderních konfliktů. Například třeba na hrozby bezpilotních prostředků nebo specifika evakuace raněných přímo z ohroženého prostoru. Proto teď rozšiřujeme náš tým a hledáme nové instruktory.
1: Tolik k novému kurzu bojové medicíny. Katoličtí biskupové z amerického státu Tennessee se připojili k nové vlně výzev, aby guvernér Bill Lee změnil trest smrti pro Kristu Píkovou na doživotí a zabránil dalšímu pokusu o její popravu. V dopise zdůraznili, že tím nezlehčují to, co odsouzená udělala, ale spravedlnost se podle nich nemusí změnit v pomstu. I bez reprezentační opory Elišky Joklové vstoupily Žabiny Brno do ligy basketbalistek drtivým vítězstvím nad Brandýsem nad Labem. Úřadující vicemistrině vyhrály souboj dvou účastníků evropského poháru 114-39.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. S omezením počítejte na D1 mezi 119. až 141. kilometrem ve směru na Brno. Tam probíhají údržbové práce. Máte další informace? My máme dopravní linku, na kterou nám můžete zavolat.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 8. hodině Krokodýl cestovatel nabídne inspiraci na výlet a pokud poznáte zříceninu, která se týčí na výrazném kopci v chráněné krajinné oblasti Pálava, tak pro vás máme i dárek. Poukaz v hodnotě 1000 korun do centra zdraví. Tak si počkejte na nápovědy, pak si zavolejte a vyhrávejte.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Ze všech programů a procedur na hubnutí je stejně pořád nejlepší rozvod. No tak jak jinak se chcete za 3 měsíce zbavit 70 kg?

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Nejmenší naši nejmilejší posluchači, Zlatíčka Krokodýla, za kterými se vydáme do školky v Řečkovicích a budeme zjišťovat, jak jsou na tom se zdravím. Jestli pak naše Zlatíčka ví, proč bereme léky?
2: Protože aby jsme byli zdravé.
3: Aby jsme se dřív uzdravili.
4: Aby jsme neměli žádnou nemoc.
5: Protože nechtěl být nemocný.
6: Třeba když chcou brát léky, tak třeba nebudou mít rakovinu.
1: Léky bereme, abychom byli zdraví a úplně nejlepší je být zdraví a léky vůbec nepotřebovat. Tak to jsou Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolítku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
7: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
8: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
9: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
10: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
11: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. E-kondomy.cz. S námi si to užijete.
12: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
0: Radio Krokodýl.

0: cestovatel.
1: Krokodýl cestovatel pro vás má inspiraci na výlet, zvlášť pokud patříte mezi milovníky historické romantiky. A linka 603 103 103, kterou jsem právě uvolnil, je vám k dispozici, protože pokud poznáte místo, které vám představím, tak od nás získáte poukaz v hodnotě 1000 korun do centra zdraví Viar Salve na Masarykově 25. Tak pojďme vyrazit na zříceninu, která se tyčí na výrazném kopci v rámci chráněné krajinné oblasti Pálava a tvoří výraznou dominantu krajiny. Výhled z této zříceniny je úžasný, nicméně je to vykoupeno poněkud náročnějším výstupem. Zřícenina gotického královského hradu se nachází západně od obce Pavlov na příkré ze tří stran nepřístupné skále, asi kilometr od nejvyššího vrchu Pálavy Děvína. Původní hrad byl postaven už v roce 1222, ale brzy na to byl koncem 13. století zničen. A před hradem stojí tři skální útesy a od nich se odvíjí také název hradu. Tak kdo pak se dovolal jako první? Haló, tady Martin?
2: No, tady je Jirka, zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, Jirko, odkud voláte?
2: Do Lesné, zdravím.
1: Tak zdravíme na Lesnou. Co myslíte, jak se teda ta zřícenina hradu jmenuje? Poprosím vás o odpověď.
2: Haló.
1: Zavolali jsme si, nic jsme se nedozvěděli, další z vás má šanci. Volejte 603 103 103 a prozraďte mi, jak se jmenuje zřícenina hradu v chráněné krajinné oblasti Pálava. Kdo pak si dovolal tentokrát? Haló, tady Martin.
3: Dobrý den, tady Lenka.
1: Dobrý den, Lenko, odkud voláte vy?
3: Brna, tady o Lískovce.
1: Tak zdravíme do Lískovce. Jaké máte plány na dnešní den? Chystáte se někam na výlet? Dáte nám také nějaký
3: tip? Do Tišnova.
1: Aha, do Tišnova. Co tam je zajímavého?
3: To bude celý kamarádka, se omlouvám.
1: Aha, tak pardon. Prozraďte, jak se jmenuje tedy ten hrad, ta zřícenina, o které jsem mluvil?
3: Já si myslím, že to je Dívčí hrad.
1: Dívčí hrad, neboli Děvičky? Dalo by se to tak říct? Tak já myslím, že ano, protože ty tři skalní útesy před hradem by měly připomínat tři skamenělé dívky. Tak gratuluju, od nás máte dárkový poukaz v hodnotě 1000 korun do centra zdraví Via Salve na Masarykově 25. Užijte si to, vydržte na dince, abych si vás mohl zapsat a zase někdy naslyšenou.
3: Děkuju moc.
0: Radio Krokodýl. Radio Krokodýl. Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl. Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
8: Více na cherrymotor.cz.
9: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
10: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
9: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
10: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
9: www.chlebíčkovýraj.cz.
11: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.
12: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
0: Je dobré být spolu.
13: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: 9:30 Black Eyed Peas na rádiu Krokodýl ve víkendové snídani. Už za chvíli další hity Olga Lounová, Ingrid a také Dua Lipa. Ale ještě předtím si poslechněte příběh dalšího z vás, komu rádio Krokodýl pomohlo.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Zdena, pocházím z Vranovic, je mi 51 roku a chtěla bych pomoct dceři, která se dostala do svízelné situace. Jmenuje se Markéta, je jí 29 let. Zůstala sama s 3letým synem, její přítel je ve výkonu trestu a po něm zůstalo 6 velkých pejsků a 7 malých štěňátek. Je to rasa pitbull. Zůstala bez prostředků, bez financí a nemáme prostředky na to, aby jsme ty pejsky dál udrželi.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a pejskům zajistil dostatek krmiva, aby mladé mamince aspoň trochu ulevil.
2: Chtěl bych rádiu Krokodýl moc poděkovat, protože to byla veliká pomoc pro nás i pro naše pejsky. Moc děkujeme.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: Babí léto pokračuje, teploty během dnešního dne příjemné 20 až 23 stupňů, tak to by se dalo vyrazit třeba na mnější horu za zvířátky s krokodýlem. A brněnské zoo mají jednu velkou novinku. Víc nám o ní prozradí mluvčí zoo Jan Bedřich.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Po dlouhých 10 měsících máme u nás zoo tygra. Jedná se o majestátního 7letého samce z německé zoo v Krefeldu, kterého jsme dovezli minulý víkend. Postupně se zvyká na nové prostředí a je jen na něm, kdy bude klidný natolik, že ho uvidíte i v našem venkovním výběhu. Zatím ho můžete pozorovat alespoň ve vnitřní expozici. A pokud byste chtěli podpořit tygry ve volné přírodě, tak ve spolupráci se spolkem Altaika pořádáme v sobotu 17. října běh pro tygry. Výtěžek z tohoto běhu půjde právě na ochranu těchto ohrožených šelem. A v říjnu jsme také zkrátili otevírací dobu. Nově máme otevřeno od 9 do 5. Pokladny zavírají hodinu před koncem otevírací doby a sezónní vstup je otevřen nově jen pátky a víkendy. Dorazte za námi, stojí to za to. Jsme zoo Brno, jsme na Smečka.
2: Děkujeme za pozvání, Jan Bedřich, mluvčí brněnské zoo.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem.
4: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
5: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském Krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
6: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
7: Víte, co jsem si řekla? Dnes vypínám. Žádné povinnosti, žádný spěch. Dnes si budu jen užívat. A tak jsem vyrazila do Termen Resortu Lá. Necelá hodinka od Brna. Příjemně teplá termální voda, klid a pohoda. Přesně to jsem potřebovala. A mám tip i pro vás. Je vám 60 nebo víc? S nabídkou Best Ager si užijete celý den v termálních lázních jen za 30 euro. Od pondělí až do neděle. Termen Resort Lá. Na relax není nikdy pozdě. terme-la.at.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Britney Spears, Everytime, na rádiu Krokodýl před 9:00. Na 9:00 Míša připravila další zprávy, tak se opět dozvíme, co je nového.
1: Já vás vítám a přeji pěkné dopoledne. Teplárny Brno zahájily topnou sezonu. Podrobnosti ve zprávách.
0: A máme pro vás i pozvánky do divadla, kdybyste chtěli vyrazit za kulturou.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásnou neděli zveme vás dnes do divadla. Představení operky nabízí divadlo Radost v 10 a ve 14.30. Pohádku o čertovi uvádí divadlo Radost v 10 a ve 14.30. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno ve 14 a v 18 hodin. Hru Vlastenci nabízí Mahenovo divadlo v 17 hodin. Představení Brněnské metro uvádí divadlo Reduta v 17 hodin a inscenaci Změna programu vyhrazena nabízí divadlo Husa na provázku v 17 hodin.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 9. hodině vám budeme hrát ty největší hity z 90. let. Budou Outcast. Také Snap. A White Town. 9:00 to bude za minutku.
5: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Obloha by dnes měla být jasná nebo skoro jasná, během odpoledne a hlavně večer bude přibývat průsvitná oblačnost na polojasno až oblačno a odpolední teploty 20 až 23 stupňů.
5: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Teplárny Brno zahájily topnou sezonu, v níž poprvé pojede na plný výkon kotel na dřevní štěpku v Maloměřicích. Vyrobí zhruba 15% celkové spotřeby a výrazně sníží závislost teplárenské soustavy na zemním plynu. Finalistů voleb do Senátu by letos poprvé mohlo být více než jen dva nejúspěšnější z každého senátního obvodu. V případě rovnosti hlasů od voličů pro kandidáty na prvních třech či více místech by totiž mezi nimi už nelosoval Český statistický úřad, ale postoupili by všichni. Změnu přinesla s platností od počátku roku vládní novela pravidel pro senátní volby. Německý kancléř Friedrich Merz přicestoval dnes ráno na neohlášenou návštěvu do Kyjeva, kde ho doprovází šéfové německých zbrojařských a energetických firem. Merz dorazil do Kyjeva krátce po ruském varování, aby město opustili diplomaté kvůli chystaným masivním útokům. České hokejistky na závěr turnaje Eurohockey Tour ve Finsku proti Švýcarkám ztratili dvougólové vedení. Prohráli 2-3 po samostatných nájezdech a skončili poslední. Vítězem turnaje je domácí finský tým.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu a omezení na D1 119. až 142. kilometr ve směru na Brno. Na Krajnici tam probíhají údržbové práce a mezi 177. až 180. kilometrem D1 také zpevněná Krajnice a pomalu jedoucí vozidlo údržby. Tak na ní dávejte pozor. Brno, ulice Úvoz, na odbočovacím pruhu do Pekařské ulice, tam je uzavírka, také se tam pracuje na silnici. A pokud máte další informace, tak nám zavolejte.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Dvě minuty po deváté hodině. Na Krokodýlu už jsou připraveny největší hity z 90. let a chystáme i další slovíčka z brněnského Hantecu. Už za chvíli je uslyšíte.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Marie je tak hodná žena. Pokaždé, když její manžel pozdě večer dorazí domů, tak hned, jak vstoupí do dveří, dostane svoji fajfku, pantofle, pyžamo, knížku, kafe, večeři a cokoliv dalšího se najde, tak to po něm Marie taky hodí.
0: 99. Rádio Krokodýl.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Na Krokodýlu prosvištíme další slovíčka z brněnského Hantecu. Žanek Hlaváček pro nás opět něco připravil.
2: Zdar, jak jsi měl skoro ksníkalosti. Komite, co to znamená dýchat na Kikiriksdorfu?
1: Dýchat na Kikiriksdorfu, tak co pak na to říkáte v ulicích Brna?
3: Kikiriksdorf to jsou kohoutovice a dýchat kouřit?
4: Něco s kohoutem to bude mít společný, ale asi vylíst na kohoutovický kopec.
5: Jít se někam projít na čerstvý vzduch.
6: Dýchat na Kikiriksdorfu, tak to nevím, ne.
1: No, nějaké náznaky tam byly. Kohoutovice, Kikiriksdorf, tak to bylo správně. A co to tedy je to dýchat? Žanku, vysvětli nám to.
2: Dýchat na Kikiriksdorfu znamená žít v Kohoutovicích. Tak si udělejte vele do kohoutek a mějte betelidin.
1: Dýchat na Kikiriksdorfu, žít v Kohoutovicích. Už je nám to jasné a těšíme se na další slovíčka.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. 90 v 9. Celou hodinu vám hrajeme na

0: s Rádiem Krokodýl.
1: Jestli pak se po ránu usmíváte, pokud ano, tak děláte dobře, protože od nás, od Krokodýla, můžete získat k snídani. Každý všední den rozdáváme 103 chutných snídaní z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal úplně zadarmo. A začít den s úsměvem, tak to se určitě vyplatí. Dostanete snídani a den bude hned veselější a už zítra ráno se na vás těšíme na Moravském náměstí v Brně. Tak se za námi zastavte.
0: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy Krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
2: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
3: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
2: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
4: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Martin Sláma. Krokodýlí zvuky, pravý do dvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
5: Ochrana před špatným počasím nebo nechtěnými návštěvníky. Ano, pálená střešní krytina na Tondách ochrání před vším, tedy téměř před vším.
6: Přijela maminka.
5: Svoji tašku Tondách nakoupíte už nyní v prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz, vše pro vaši novou střechu.
7: Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
8: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
9: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
10: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále.

0: Dvě minuty před půl desátou si užíváme největší hity z 90. let. Další nejdevadesátky už za chvíli budou Take That nebo S Club 7, ale ještě předtím si poslechneme další příběh jednoho z vás, komu jsme pomohli.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jsem Ivanová Klára, je mi 36 let a jsem ze Žitlochovic. Chtěla bych pomoci mamince, která má pejska a je to její jediný společník. Pejsek měl nehodu, skočil z postele a něco si udělal ze zády, ochrnul na zadní nožičky. Protože operace bude zřejmě velice nákladná, tak jsme poprosili Rádio Krokodýl o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a na operaci přispěl.
2: Chtěla bych Rádio Krokodýl poděkovat za finanční příspěvek na operaci pro pejska mé maminky. Mám ji tady s sebou.
3: Chtěla bych moc poděkovat Rádiu Krokodýl za pomoc. Jsem moc ráda, protože těch peněz moc není. Jsem důchodce, takže sama bych to určitě nezvládla. Moc krát děkuji.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Někteří lidé jsou skutečně neuvěřitelní a právě jednoho takového člověka si právě v tuto chvíli na Krokodýlu představíme. 20 kilometrů plavání, 1000 kilometrů na kole a 220 kilometrů běhu napříč Rwandou. Tak to chce absolvovat Kuba Žák. Jeho projekt Afrika je extrémní výzva, odstartuje už 8. října, ale nepůjde jen o rekordy. Cílem je také pomoct místním k čisté pitné vodě. No a právě s Jakubem budeme ve spojení a jeho cestu po Africe vám na Krokodýlu budeme přibližovat. Už příští týden startujeme a Kuba se nám i představí.
1: 20 kilometrů plavání, 1000 kilometrů na kole a 220 kilometrů běhu. Jsem Jakub Žák a ve Rwandě mě čeká moje největší výzva. Cíl? Pomoci místním získat přístup k pitné vodě. Projekt Afrika startuje už brzy a vy u toho můžete být se mnou každý den přímo ze Rwandy.
0: Tak klobouk dolů, Kubo, držíme pěsti, ať to všechno dobře dopadne.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
4: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
5: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
6: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepuradega z 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
7: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
8: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
9: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
8: A kde to najdu?
9: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
8: A nemáš nějakou slevičku?
9: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
10: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Rádio Krokodýl. 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 99. Každý den po 9. hodině. 99.

0: Enrique Iglesias na rádiu Krokodýl mezi těmi největšími hity z 90. let po 9. hodině. Ale 10. už tu bude za okamžik. Přiblížila se nezadržitelně a tak je tu i Míša a prozradí se nového.
1: Ano, já vás vítám a přeji pěkné dopoledne. Změna parkování u Bohunické nemocnice. Více už ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Zveme vás na Ekofilm, 52. ročník Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí. Od 1. do 4. října nabídne filmy z celého světa, besedy, výstavy, workshopy i program pro celou rodinu. Festival Ekofilm se koná například v Cinema City Velký Špalíček, na Mendlově univerzitě a dalších místech v Brně. Letošním tématem je voda a její role v přírodě i našem každodenním životě. Přijďte za inspirací a silnými příběhy. Více na ekofilm.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 10. hodině se můžete těšit na Aviciho.

0: hrajeme i české hity, třeba činasky. Je 10 hodin na Krokodýlu, pro vás máme předpověď počasí, zprávy a informace z dopravy.
1: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: 12,5 stupně nám ukazuje teploměr v centru Brna, třeba například v Brodu nad Dyjí, tak tam je pouhých 10 stupňů, tak to je zhruba rozpětí teplot, aktuálně odpoledne 20 až 23 stupňů a k tomu jasno nebo skoro jasno, během odpoledne a večer bude přibývat průsvitná oblačnost na polojasno až oblačno.
1: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: V okolí největší brněnské nemocnice začne od zítřka platit rezidentní parkování. Nově regulované úseky budou na ulicích Netroufalky, Kamenice a Jihlavská. Někteří řidiči kvůli problémům s parkováním v okolí Bohunické nemocnice v Brně volí raději veřejnou dopravu. Nedožité 90. narozeniny Václava Havla připomenou kulturní akce, debaty nebo slavnostní odhalení pamětní desky v Senátu a na domě v pražských Dejvicích. Vzpomínkové akce se již od víkendu konají po celé republice. Většina akcí se bude konat zítra, kdyby první polistopadový prezident oslavil kulaté narozeniny. V pátek 18. prosince uplyne 15 let od jeho úmrtí. Na 13 let poslal soud v americkém státě Missouri do vězení 28-letou Mariah Thomasovou za to, že odložila svou měsíční dceru do trouby na místo do postýlky. Dítě utrpělo těžké popáleniny, na jejichž následky zemřelo. Filip Salač dojel třetí v motocyklové velké ceně Japonska a po páté v sezóně se prosadil na stupně vítězů. Závod Moto2 v Japonsku vyhrál Španěl Izan Guevara, na kterého český jezdec ztratil zhruba sekundu. Před Salačem skončil ještě Ital Tony Arbolino.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Společně s vámi sledujeme situaci na silnicích a dálnicích. Na jihu Moravy vážnější komplikace, nehody nebo kolony hlášeny nemáme. Omezení můžete potkat na D1, 119. až 141. kilometr. Tam probíhají údržbové práce. No a v Brně ulice Úvoz na odbočovacím pruhu do Pekařské, tam je uzavírka, pracuje se tam na silnici. Pokud máte další informace, zavolejte, my to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Krokodýl cestovatel už za chvíli vyrazí do jednoho města na Vyškovsku, kde je krásný zámek. A pokud ho poznáte, máte od nás poukaz v hodnotě 1000 korun do centra zdraví, tak si počkejte na nápovědy.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, co se stane, když žena přijde na to, co vlastně chce? Rozmyslí si to.

0: nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
1: Právě teď na Krokodýl tipy na to, jak si užít dnešní nedělní den. Pokud máte rádi ekologii a film, tak můžete zajít na Mezinárodní filmový festival Ekofilm, který se dnes přiblížil do svého závěru. Ve 13 hodin bude promítání vítězných filmů 52. ročníku ve Velkém špalíčku. Kdybyste chtěli na procházku a zároveň se něco dozvědět, tak nejrůznější procházky dnes probíhají v rámci Dne architektury. Tak se podívejte na jejich stránky, těch inspirací je tam celá řada. A startuje také festival brněnských nezávislých divadel. Dnes odstartuje dvě představení s názvem Tati v bytě na Bratislavské a v centru Kolaps ve 20 hodin bude hudební divadlo Prázdný dům v podání ansámblu Opera Diverza. Tak to jsou tipy, kam dnes vyrazit.
0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl. 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolítku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
2: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
3: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
4: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. brunofamilypark.cz.
5: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
6: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě, diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
7: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: cestovatel.
1: Krokodýl cestovatel s další inspirací na výlet a na lince 603 103 103 se k nám můžete připojit, protože pro vás máme zároveň i dárek. Pokud poznáte město, které vám s Míšou představíme, tak od nás získáte poukaz v hodnotě 1000 korun do centra zdraví Viara Salve na Masarykově 25. A vydáme se do jednoho města na Vyškovsku.
2: V tomto městě najdete nádherný stejnojmenný renesanční zámek, který je unikátní stavbou italské renesance. V zámku najdete takzvaný zaječí pokoj. V převráceném světě, v němž zajíci převzali vládu nad světem, si prohlédnete útok zaječí jízdy proti lidské pěchotě, bitvu zajíců se psy, oslavy zaječího vítězství, lov lidí i hostinu královského zaječího páru.
1: V centru města jsou zajímavé dominanty, původně barokní kostel na nebevzetí Panny Marie a kubistický obecní dům.
2: No, ve východní části města objevíte židovský hřbitov.
1: A okolí města také stojí za návštěvu. Zvedají se tam svahy Ždánického lesa, nedaleké chřiby lákají rozsáhlými bukovými lesy, zříceninami starých hradů, pískovcovými skálami a větrnými mlýny. No a k nejzajímavějším místům v okolí patří zaniklá středověká osada Konůvky. Tak kdo pak se dovolal jako první k nám do Krokodýla? Halo, tady Martin. Někdo, kdo to vzdal, tak další z vás má šanci. 603 103 103, linka je volná a už zase opět ne. Kdo pak je na lince? Haló, Martin?
3: Dobrý den, tady Kamila.
1: Dobrý den, Kamilo.
2: Pěknou neděli.
1: Odkud voláte?
3: Volám do nás, Nového Lískovce.
1: Tak zdravíme do Nového Lískovce. Máte představu, jaké město jsme s Míšou představili?
3: Zámek Bučovice.
2: No super.
1: Ano, správná odpověď. Ten zámek se jmenuje stejně jako to město, na které jsme se ptali, tedy Bučovice. Byla jste tam někdy?
3: Byla, je to krásné.
1: Takže zaječí pokoj znáte?
3: Znám právě, to jak jste řekli, tak jsem věděla.
1: Tak vám to bylo jasné. No, vyplatilo se, protože právě teď získáváte dárkový poukaz v hodnotě 1000 korun do centra zdraví Viara Salve na Masarykově 25. Tak gratulujeme, vydržte na lince. Ať si vás můžeme zapsat na slyšenou.
3: Na slyšenou.
0: Radio Krokodýl.
4: Radio Krokodýl.
0: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme typem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl. Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
7: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
6: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
7: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
6: Chlebíčky z chlebíčkového ráje.
8: To můžu.
7: Chlebíčkový ráj.
9: Nebeské pochoutky pro chuťové buňky.
10: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.

0: Your husband is coming.
1: Dvě minuty po půl jedenácté posloucháte Krokodýla. Rádio, které pomáhá. Píšete nám na pomoc@krokodil.cz. Z vašich tipů pomáháme. No a pak děláme radost i vám ostatním. No a pomáháme i tím, že nabízíme prachy přímo do ruky. 123 600 korun je aktuální částka v banku soutěže Krokodýlí zvuky a i tyhle prachy budete mít šanci dnes vyhrát. Tak si počkejte na výzvu.
2: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
3: Jmenuji se Mariana Ambrožová, je mi 32 let, jsem z Brna a ráda bych pomohla paní Aně, které je 22 let a když byla v 9. měsíci těhotenství, tak se dostala do azylového domu. Bylo to tak, že žila s mužem, který byl závislý na drogách, neměli kde bydlet, nicméně to těhotenství pro ní bylo velkým impulzem k tomu, aby změnila svůj život. Když se dostala do azylového domu, asi po 2 týdnech přivedla na svět krásného chlapečka. Tady ta žena se snaží tomu dítěti dát co nejvíce mateřské lásky a zajistit mu zázemí a vlastně ve svém životě dělá velké pokroky. Anna má samozřejmě pořád problémy s penězi, řeší co a jak dál a nezbývají jí peníze na různé aktivity s tím dítětem. Ráda by na výlet třeba do zoologické zahrady.
2: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Aně i jejímu synovi zajistil výlet plný zážitků, jaký by si sama nemohla dovolit.
3: Ráda bych Rádiu Krokodýl poděkovala za podporu a pomoc. Paní Anna měla moc velkou radost z výletu.
2: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Slíbil jsem vám prachy do ruky a už je to tady. Linka 603 103 103 uvolněna pro toho z vás, kdo se dovolá nejrychleji. A pokud to zvládnem a pozná krokodýlí zvuk, tak má od nás 123 600 korun. Tahle částka je tu připravena. Téměř 3 miliony jsme vám rozdali a teď můžete vyhrát 123 600. To je aktuální bank soutěže Krokodýlí zvuky. Kdo se dovolal nejrychleji? Haló, tady Martin.
2: Dobrý den, tady Lucie.
1: Lucie, odkud voláte?
2: Ze Stavěšic.
1: Tak zdravíme do Stavěšic, jaké máte plány na dnešní den? Chystáte něco zajímavého?
2: No právě dlabeme dýně, vybíráme semínka.
1: Semínka a možná i nějaká halloweenská dýně se z toho narodí.
2: Tak, ano, ano.
1: Dobře poslouchejte Krokodýlí zvuk. Co myslíte, že to bude?
2: Já si myslím, že to je přejíždění nechtem nebo prstem po riflích, když se na nich udělají takové ty vrásy nebo takové to zvrásnění,
1: ano.
2: Tak prostě hrubá látka, že to udělá takový zvuk.
1: Jo, a přejíždíte potom nechtem nebo prstem.
2: Ano.
1: Tak zajímavý tip. Uvidíme, co na to řekne náš arbitr. Tady je jeho odpověď. 123 600 korun. Jaj, bohužel. Nedá se nic dělat, ale dobrá zpráva je, že částka se zvyšuje. Kdyby vás něco napadlo jiného, zavolejte si příště. Mějte se krásně, hezkou neděli.
3: Ochrana před špatným počasím nebo nechtěnými návštěvníky. Ano, pálená střešní krytina na Tondách ochrání před vším, tedy téměř před vším.
4: Přijela maminka.
3: Svoji tašku Tondách nakoupíte už nyní v prodejnách ProEx 2000. ProEx 2000.cz, vše pro vaši novou střechu.
0: Rádio Krokodýl a hity na psání. Každý víkend dopoledne hrajeme podle vás. Hity na psání. Už dnes po 11. hodině volej studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava.
5: Tati, co je to hybrid?
6: To je auto.
5: A co je to superhybrid?
6: To je Chery.
7: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
8: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
9: Více na cherrymotor.cz.
10: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
11: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit lodži v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
12: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Tedy svým se na rádiu Krokodýl jeho Bad Dreams před 11. hodinou, nedělní dopoledne, zatem 4. října a v 11. se opět dozvíme, co je nového. Míša je tu se zprávami.
1: Já vám přeji pěkné dopoledne. Historická skládka v brněnských Bosonohách se proměnila v zelený park s rybníkem. Více už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A i po 11. vám budeme hrát hit za hitem a budete je vybírat vy. Písničky na přání každý víkend od 11. ty dnešní odstartuje Ava Max. Jedenáctá tu bude za minutu.
3: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna už nám teploměr ukazuje 18 stupňů polední teploty mezi 20 až 23 stupni na jihu Moravě a k tomu očekáváme jasno nebo skoro jasno. Během odpoledne a hlavně večer bude přibývat průsvitná oblačnost na polojasno až oblačno.
3: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěknou neděli přeji.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Městská část Brno-Bosonohy dokončila jednu z významných investic do veřejného prostoru posledních let. Vznikl tam přírodní park s vodní plochou bosonožského rybníku, obnovenou památkou a novým zázemím pro odpočinek. Lokalita prošla čtyřletou proměnou a vyšla na 13,2 milionu korun. Dvacítka umělců včera převzala divadelní ceny Itálie. Za celoživotní umělecké mistrovství obdrželi cenu dlouholetý herec pražského činoherního klubu Petr Nárožný a brněnská herečka a pedagožka Zdena Herfortová. Útok na kapitána letadla Fly Dubai Spojené arabské emiráty označili jako teroristický čin. Pilot, který se pokusil převzít kontrolu nad strojem se 182 lidmi na palubě, se jmenuje Hamam Hamani. Pilot měl v rodném Ománu zákaz létat, protože existovaly obavy, že přijal extremistické názory. Zatím není jasné, do jaké míry ho nový zaměstnavatel prověřoval. Čeští fotbalisté prohráli také třetí utkání v elitní skupině Ligy národů a stále čekají na první bod. Úřadujícím mistrům světa a Evropy Španělům podlehli 1-3.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu, omezení na D1 mezi 119. až 141. kilometrem směrem na Brno, probíhají tam údržbové práce a podobná situace také mezi 177. až 180. kilometrem D1. V centru Brna, tedy v ulici Úvoz na odbočovacím pruhu do Pekařské, tam je uzavírka, také se tam pracuje a omezení i na dalších místech, jako třeba v ulici Tábor Brno-Žabovřesky, tak tam se pracuje na inženýrských sítích a odbočovací pruh je tam uzavřen. Šťastnou cestou, pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Dvě minuty po 11. hodině startují hity na vaše přání a do naší krokodýlí aplikace přišel jeden pozdrav a zároveň gratulace k narozeninám. Tak zahrajeme pro milou, krásnou kolegyni Nikču k jejím 20. narozeninám od celého týmu Freshboxu. Gratulujeme i my z Krokodýla, no a vy ostatní, kteří si chcete vybrat, tady je telefonní linka.
1: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 600.

0: napsání.
1: Je krátce po 11. hodině, od mikrofonu Krokodýla už vás zdraví taky Milan Krobotono a míříme na telefonní linku a tam zdravíme Marka. Maro, ahoj.
2: Ano, ahojky, hezkou neděli vám taky přeji.
1: Tak dáme Technotronika, komu to pošleš?
2: No, pošlu to pro Horinku a pro Marketku do Šatová, do Znojma, protože já je moc mám rád a je to moje skoro jako celá rodina.
1: No super, tak my vás moc zdravíme, jdeme na to, užij si to, díky, že jsi s námi a hezkou neděli. Měj se krásně, ahoj.
2: Ahojky.

0: Time.
1: Hejte na vaše přání tady u nás na Krokodýlu. Technotronic za námi, no a před námi Colors a Italo Disco. A komu je budeme hrát? Ahoj.
2: Ahoj, dobrý den všem, tady je Tom Prigl. A já bych to chtěl zahrát mým synům Honza Davídek, bráchovi Danovi, potom mýmu kamarádovi dobrýmu Ivanovi, potom bych Krkovičkům a Kocurkovi a samozřejmě celému týmu Rádia Krokodýl a těm všem, co posílají písničky. No, takže Vítahář, já nevím, Slavkov a tady to všechno.
1: Tak jo, díky moc krát za pozdraví.
2: A to je samozřejmě taky, jako to jasný.
1: Díky moc. Měj se krásně, užívej neděli a už ti tam hrajem. Ahoj.
2: Ahoj, čau, kipa.
0: Rádio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 600

0: Italo Disco a Colors za námi, tady u nás na Krokodýlu v hitech na vaše přání, no a míříme opět na telefon, a koho tam zdravíme?
1: Tady je Leona.
0: Nazdar, Leonko, tak co si dáme, komu to pošleš?
1: Cestu, Tomáš Plus.
0: Ano, a komu to necháš zahrát?
1: Tobě do rádia, pro mamku a pro mou dceru.
0: Tak jo, tak už ti tam hrajem, užij si to, díky, že jsi s námi, hezkou neděli a měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.
0: 603 103 103 Krokodýláci, to je telefon sem k nám do studia. Jsme Krokodýl a hrajeme na vaše přání. A teď už Krištof a Tomáš Klus.
2: Tou cestou, tím směrem, prý

0: Hity na vaše přání tady u nás na Krokodýlu v plném proudu, no a míříme opět na telefonní linku. A koho tam zdravíme?
1: Zdravíte Alenu a pozdravujte Filipa, který mi to přeje k narozeninám.
0: Dobře. A ještě nějaký vzkaz, Alenko?
1: Ne, je to aj pro vás, protože to je super.
0: Dobrá, tak děkujeme. Suzy Quattro Smoky, už vám tam hrajem, tak si to užijte. Díky, že jste s námi.
1: Děkuji,
0: naslyšenou.

0: Smokey a Suzy Quattro tady u nás na Krokodýlu v hitech na vaše přání. No a na lince 603 103 103 už opět za malou chvíli pokračujeme. No a nezapomeňte, že pro vás také chystáme 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl.
1: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy Krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
2: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
3: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
2: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
4: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Milan Krogot. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
5: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.
6: Je dobré mít parťáka při práci. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Hrajme vám hit za hitem z Krokodýla, tohle taky Bon Jovi, It's My Life. No a tenhle hit jsme hráli nejen pro Lukáše ze Slavkova, který nás zdraví tady u nás v rádiu. Nechává zahrát taky pro svoji rodinu, pro všechny Slavkováky a pro všechny, co ladí Krokodýla. Tak zdravíme Lukáše do Slavkova. No a ještě k tomu přidávám další vzkaz. Máme tu pozdrav od jednoho posluchače. Chtělo by to se občas podepsat Krokodýláci, který zdraví bajkera Zdeňka do Šepkovic, taky Alex Dohodonína, pro pána Andělu Pavla do Meziříčí, taky pro oba Milany, Toma z Príglu, no a pro všechny špicový krokodýláky.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Jsou tu hity na vaše přání, no a my už míříme opět na telefonní linku a zdravíme tam Pavla. Pavle, pro vás taky jeden pozdrav, který zazněl před malou chvílí. Teď už je připraven Simon a Garfunkel, no a komu ho budeme hrát?
2: A chtěl bych to Kláře, Teresce, Repce, který mě dneska pomohal včera, protože já jsem se 7 dní dostal do rádia, Martině a Zuzance, samozřejmě Martelce do Sazomína, a chtěl bych hrát do Brna, do Slavkova, do Velké Meziříčí a do Sazomína, kteří tam chovají se k našim andělkům hrozně dobře, a děkuji vám všem, vašemu rádiu, za všechno. I když mě to trvalo dneska 7. den, co se k vám dostal. Díky moc, on to je vždycky takový nabitý. A děkuju a Zdenkovi Vychovi. Díky moc za všechno a mám vás moc rád.
0: Mr. Robinson, už vám tam hrajem, užijte si to, Pavle. Mějte hezkou neděli a naslyšenou. No.

0: Hity na vaše přání tady u nás na Krokodýlu se přehoupli do své druhé poloviny 11 hodin 32 minut. K tomu hnu a míříme opět na telefon. A koho tam máme?
1: Nazdar, Mildo, zdar, krokodiláci, tady je biker Zdenek ze Šepkovic. V prvé řadě teda poděkuju Pavlíkovi do Mezříče a Slavkovákům, že mě tady nějak vzpomenuli a možná ještě někdo. No a protože dnes má svátek František, tak to pošlem klukům Nováčkovým, Frantovi a Františkovi do Přízřenic, všem Františkům pochopitelně taky. Přidáme vzpomínku na Franty Kocorka, se kterým jsem měl společnou zápasnickou žiněnku. Ještě přidáme spolehlivého stroje vedoucího a jeho cestující Mildovi Krabotovi, to je tobě, že jo, Mildo? A nezapomeneme na Žánka Hlaváčka, takže zdarec svině a hezkou neděli přeje Zdenek.
0: Zdeny, měj se krásně, ahoj.
1: Čau, čau, Mildo.
2: Rádio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603.

0: Coldplay tady u nás na Krokodýlu hit za hitem, nejen pro bikera Zdenka do Šepkovic, ale taky pro Michala Kašíka, který chce nechat zahrát nejen pro své rodiče, ale taky pro kamarádku Ivanku. Tak moc vás tam zdravíme.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: No a na telefonu už bychom měli mít narozeninovou oslavenkyni, je to tak?
2: Ano, dobrý den, já jsem Bětka a chtěla bych si nechat zahrát Golden od Huntrix.
0: Bětko, tak my moc přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohodičky. Jak to plánuješ oslavit dneska?
2: Tak já nevím, já bych chtěla tady si zahrát Golden a tancovat na to.
0: Jasně, to ti zahrajem, ale já jsem se chtěl zeptat, jestli plánuješ nějakou velkou oslavu nebo něco, budeš mít dohod
2: a spolu?
0: Budeš?
2: Jo, budu mít.
0: Výborně, kdo všechno přijde na narosky?
2: Moje rodina, babička, sestřenice, teta.
0: Jo, no krásně, mám přijít taky?
2: Jo.
0: Tak se třeba domluvíme. Tak Bětko, všechno nejlepší k narozeninám, Hunter X Golden, už ti tam hrajem. Užij si to, užívej krásného podzimu, ještě jednou všechno nejlepší z Krokodýla a měj se krásně, ahoj.
2: Naschledanou.

0: a hity na přání.
1: No a v hitech na vaše přání tady u nás na Krokodýlu opět míříme na telefonní linku. A kdo tam?
2: Čau, tady Markéta. Já bych chtěla pozdravit svého manžela Jirku, který je právě na rybách s kamarádem Lukášem. A přeju jim pořádnej úlovek, třeba nějakého pořádného krokodýla. A kdyby náhodou nic nezabralo, tak vám já se dneska vrátím celý domů a doufám, že nejsou úplně zmrzlí.
1: Jo.
2: A pozdrav musím taky mohli střežit do mý Zuberové, která měla bolat, ale strašně si chtěla. A tak to neudělala. Tak prosím o tu písničku pro moje rybáře.
1: Jdeme na to. Green Day už vám tam hrajem. Užijte si to a hezkou neděli. Měj se krásně. Ahoj.
2: Čau.

0: Hrajme vám hit za hitem z Krokodýla, tohle taky Green Day, no a na lince 603 103 103 už opět za malou chvíli v hitech na vaše přání pokračujeme.
1: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
2: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském Krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
3: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
4: S mým hlasem mi pomohla AI. Mňau. Pejsek, kočička ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
5: B2K. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Kán je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvěgenčeva, hypnotickou noir Odysseu, její soukromé peklo od Nikolase Windinga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka B2K od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
6: Víte, co jsem si řekla? Dnes vypínám. Žádné povinnosti, žádný spěch. Dnes si budu jen užívat. A tak jsem vyrazila do Termen Resortu La. Necelá hodinka od Brna. Příjemně teplá termální voda, klid a pohoda. Přesně to jsem potřebovala. A mám tip i pro vás. Je vám 60 nebo víc? S nabídkou Best Ager si užijete celý den v termálních lázních jen za 30 euro. Od pondělí až do neděle. Termen Resort La. Na relax není nikdy pozdě. Terme-la.at.

0: hrajeme vám hit za hitem s Krokodýlem. Tohle taky tedy Swims, kterého jsme hráli pro Lucku, která chtěla zahrát pro všechny, kteří vaří nedělní oběd, no a poslouchají u toho Krokodýla. Tak doufám, že jste si to užili.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: No a v hitech na vaše přání tady u nás na Krokodýlu další vzkazy, které jsou tu od vás připraveny. Nejen, že chce nechat zahrát Ivanka z Chrlic pro svého Mišáčka do Líšně, no ale taky tu mám od Natálky z Brna jedno přání. Katy Perry Row pro mámu, ať se jí dobře uklízí, tak doufám, že jí Natálka doma pomůže, ať to mámce trošku líp utíká. Tak holky, užijte si to, ať vám to utíká, díky, že jste s námi a užívejte dělního dopoledne s Krokodýlem.
1: Rádio Krokodýl. Hity na psání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603.

0: Katy Perry tady u nás na Krokodýlu v hitech na vaše přání. No a my už míříme opět na telefonní linku. Ještě jedno přáníčko do pravého poledne stihneme. No a kdo tam?
1: Čau, tady Jirka.
0: Nazdar Jirko, tak co dáme, komu to pošleš?
1: A hele, před chvilkou mě nechala zahrát manželka s dcerou Zoe písničku, tak bych jim chtěl taky jednu nechat zahrát. Hlavně bych chtěl Zoe pozdravit, protože doma s mamkou teď sama už se na mě určitě těší a chtěl bych nechat zahrát od Miraj něco.
0: Dobrá, jdeme na to, tak si to užijte, díky, že jsi s námi a hezkou neděli, ahoj.
1: Tak je, díky, čau.
2: Žádáš dojít k cíle, odpočíváš každou chvíli.

0: Hit za hitem z krokodýla Mirai, když nemůžeš, tak přidej krátce před pravým poledem, no a ve studiu Míša s dalšími zprávami.
1: Přeji vám pěknou neděli. Vojenská akademie ve Vyškově chystá nový kurz bojové medicíny. I o tom už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na Ekofilm, 52. ročník Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí. Od 1. do 4. října nabídne filmy z celého světa, besedy, výstavy, workshopy i program pro celou rodinu. Festival Ekofilm se koná například v Cinema City Velký Špalíček, na Mendlově univerzitě a dalších místech v Brně. Letošním tématem je voda a její role v přírodě i našem každodenním životě. Přijďte za inspirací a silnými příběhy. Více na ekofilm.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: I po pravém polední Shawn Mendes, Camila Cabello a to nejlepší z hitů. Rozjede to Los Lobos. A dáme si slzu. Je po pravém poledním.
5: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: No a jdeme mrknout taky ven, aktuálně v centru Brna na Jižní Moravě sluníčko. Co se týče teploty, tak v tuhle chvíli 18 stupňů Celsia, no a meteorologové předpovědili dnešní maxima 23. Skoro jasno, polojasno, k večeru přibývání více oblačnosti až oblačno.
5: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkný den přeji.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V Ivančicích na Brněnsku se včera ve zrekonstruované vile Plaček otevřela knihovna Ivana Klímy. Podíleli se na tom spisovatelovi děti Hana a Michal a majitel vily Jan Dašovský, který zde provozuje také Ravhaus s muzeem a restaurací. Knihovna se otevírá rok po Klímově úmrtí a u dnešní příležitosti byla také představena kniha Nalezená v pozůstalosti s názvem Praha má láska.
2: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
1: Úsek bojové medicíny velitelství výcviku Vojenské akademie ve Vyškově připravuje nový kurz bojové medicíny. Více už tiskový mluvčí akademie Martin Kresta.
6: Na úseku bojové medicíny u Vojenské akademie ve Vyškově připravujeme nový prokročilý kurz. Chceme výcvik posunout zase na vyšší úroveň a reagovat na zkušenosti z moderních konfliktů. Například třeba na hrozby bezpilotních prostředků nebo specifika evakuace raněných přímo z ohroženého prostoru. Proto teď rozšiřujeme náš tým a hledáme nové instruktory.
1: Tolik k novému kurzu bojové medicíny. Katoličtí biskupové z amerického státu Tennessee se připojili k nové vlně výzev, aby guvernér Bill Lee změnil trest smrti pro Kristu Pajkovou na doživotí a zabránil dalšímu pokusu o její popravu. V dopise zdůraznili, že tím nezlehčují to, co odsouzená udělala, ale spravedlnost se podle nich nemusí změnit v pomstu. I bez reprezentační opory Elišky Joklové vstoupily Žabiny Brno do ligy basketbalistek drtivým vítězstvím nad Brandýsem nad Labem. Úřadující vicemistrině vyhrály souboj dvou účastníků evropského poháru 114-39.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Z Krokodýla zdravíme taky všechny řidiče na silnice, sledujeme za vás dopravu a víme, jak se jezdí. No a v tuhle chvíli byste Brnem měli projet bez větších problémů. Možná pozor, připomínka uzavírka ulice Úvoz Tvrdého, tak pozor, budete to muset obět. Co se týče komplikací D1, D2, ta by měla být naštěstí průjezdná. Kde jsou ale komplikace, tak to je na obchvatu Pohořelic. Tam došlo ke střetu osobního auta s nákladním, počítejte tam s drobným zdržením. Tak šťastnou cestu, dávejte na sebe pozor a kdyby něco volejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Je po pravém polední, hezkou neděli a dobrou chuť k tomu dnešnímu obědu s krokodýla přeje Milan Krobotnu a chystám pro vás soutěžní kolo víkendu speciál, tak si počkejte na nápovědy. Do té doby další hity.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, jaký je rozdíl mezi chytrým a hloupým chlapem? Hloupý chlap vypráví vtipy o blondýnkách a chytrý, ten s něma spí.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl cestovatel.
1: Na Krokodýlu už teď pro vás máme další soutěžní kolo víkendu speciálno a krokodýláci, tentokrát společně s vámi budeme hledat jeden zámek, respektive tenhle zámek, který vznikl přestavbou gotického hradu ze 13. století a jehož minulost připomíná zachovalé gotické opevnění. Jinak v 18. století byl zámek rozšířen o barokní křídlo podle návrhu Jana Blažeje Santýnyho. No a poslední zásadní úpravy, ty proběhly na přelomu 19. a 20. století ve stylu novogotiky. Dnes zámek vlastní rod Podstatský Liechtenstein, kteří zámek průběžně rekonstruují, jinak prostory jsou využívány jako muzeum. No a na zámku vás čekají expozice Sarajevského a orientálního salonku, taneční sál se smutečním náhrdelníkem císařovny Marie Terezie nebo vestibul s portréty rytířů řádu Zlatého Rouna. No a nás zajímá, krokodýláci, o jaký zámek jde. 603-103-103, to je telefon sem k nám do studia, no a v případě, že mi správně odpovíte, tak tu mám pro vás dárkový poukaz v hodnotě 1000 korun do Centra zdraví Viara Salve na Masarykově 25 tady u nás v Brně. Tak jdeme na telefon, Krokodýl, kdo tam?
2: Dobrý den, tady Pavel.
1: Pavle, my vás zdravíme, odkud nám voláte, prozraďte.
2: Z Brna.
1: Tak zdravíme do Brna, věděl byste, jaký pak zámek hledáme?
2: No. Žár nad Sázavou.
1: Není to Žďár nad Sázavou. Děkuju za váš tip, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Tak krokodýláci, zámek Žďár nad Sázavou to není. Další nápovědou pro vás je to, že krokodýl v tomto městě naladíte na frekvenci 89,1 FM. Krokodýl, kdo tam? Halo, halo.
3: Halo, halo.
1: Kdo tam?
3: Tady Anna.
1: Aničko, my vás zdravíme. Věděla byste, jaký zámek hledáme?
3: No, zkusím Chlumec nad Cidlinou.
1: Není to Chlumec nad Cidlinou. Je to kousek od Brna u dálnice D1. Díky za váš tip, mějte se krásně, naslyšenou. Tak krokodýláci, ani tentokrát to nedopadlo, tak zkusíme do třetice 603 103 103 a hledáme zámek. Mimochodem narazíte na něho na D1, když vyjedete z Brna, Velká Bíteš a pokračujete dále. Krokodýl, kdo tam?
4: Tady Lenka, zdravím.
1: Leni, tak jaký zámek hledáme?
4: No jo, tak když jste řekl, že to je kousek od Bíteš, že to bude náměšť nad Oslavou.
1: Leni, není to náměšť nad Oslavou.
4: Ne, díky moc. Rosice.
1: Ani ten to není, díky moc krát, měj se krásně. Naschledanou, ahoj. Tak krokodýláci, ani tentokrát to nedopadlo, tak já prozradím, že jsme hledali zámek ve Velkém Meziříčí, kde nás ladíte na 89,1 FM.
0: Rádio Krokodýl. Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme typem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl. Rádio Krokodýl. Milan Krogot. 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolítku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
5: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
6: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
7: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. brunofamilypark.cz.
8: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
9: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekonomy.cz. S námi si to užijete.
10: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
0: Je dobré mít se na koho spolehnout. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
11: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Jsme vám hit za hitem z Krokodýla, tohle taky Kylie Minogue, 12 hodin 33 minut, no a před námi další hity a dorazí například Justin Timberlake. No a za malou chvíli taky prozradím, kde se můžete těšit na snídaně s krokodýlem. Ještě předtím se ale jdeme podívat, komu už jsme tady u nás na Krokodýlu pomohli.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Aneta Pruklová, je mi 34 let, pracuji jako zdravotní sestra a chtěla bych pomoci jedné naší pacientce z Bosonoch, paní Šiprové, která se úplně sama, jakožto matka samoživitelka, stará o svého bratra, který je v plném invalidním důchodu, potřebuje nepřetržitou 24-hodinovou pomoc a taktéž se zároveň stará v jedné domácnosti o svou starou maminku, která je plně odkázaná na její péči a je po dvou srdečních infarktech. Paní Šiprová je na veškerou péči o maminku a bratra úplně sama. A právě z tohoto důvodu jsem požádala o pomoc moje oblíbené rádio Krokodýl.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže. A paní Šiprová si zajde odpočinout do wellness a taky na dobrou večeři.
2: Když jsem to paní Šiprové řekla, měla šílenou radost, nemohla tomu nejdřív uvěřit. A strašně moc vám děkuji a já taky.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Rádiem Krokodýl.
1: Ano, krokodýláci, opět za vámi vyrazí naše krokohlídka, aby s vámi posnídala nejen v ulicích Brna, ale taky Jižní Moravy. No a už od pondělí, tedy od zítřejšího dne, naše krokohlídka vyrazí za vámi do ulic a bude rozdávat 103 chutných snídaní z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal, a to úplně zadarmo. No a pokud byste chtěli, krokodýláci, posnídat i vy s námi, tak dobře poslouchejte. Zítra se na vás bude naše krokohlídka těšit na Moravském náměstí.
0: 103 snídaní za úsměv pro Brno a Jižní Moravu s Rádiem Krokodýl.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
6: Více na cherrymotor.cz.
7: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
8: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na čepura de gaz 10 i 12 a kozel 11. Kamelrestaurace.cz.
9: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
10: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte.

0: Nelly Furtado tady u nás na Krokodýlu krátce před 13. No a ve studiu opět Míša Kupská s dalšími zprávami. O čem budou?
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Teplárny Brno zahájily topnou sezonu. Podrobnosti ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: I po 13. hodině to nejlepší z hitu Krokodýla Luis Fonsi a Demi Lovato. Přidáme taky Phila Collinse. No a budeme hrát to nejlepší z českých hitů a dáme si Evu Farnou.
3: Mám prostě od pámbička boky jako skříň, jako skříň.
0: Za 3/4 minuty je to 13. hodina.
4: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: No a teď už taky míříme pohledem na počasí, co se týče centra Brna tak a jižní Moravy, tak to je aktuálně se sluníčkem, teplota okolo 20 stupňů Celsia. Meteorologové pro dnešní den předpověděli skoro jasno až polojasno, k večeru začne přibývat oblačnost až na oblačnou oblohu, jinak dnešní maxima 23 stupňů Celsia.
5: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Teplárny Brno zahájily topnou sezonu, v níž poprvé pojede na plný výkon kotel na dřevní štěpku v Maloměřicích. Vyrobí zhruba 15% celkové spotřeby a výrazně sníží závislost teplárenské soustavy na zemním plynu. Finalistů voleb do Senátu by letos poprvé mohlo být více než jen dva nejúspěšnější z každého senátního obvodu. V případě rovnosti hlasů od voličů pro kandidáty na prvních třech či více místech by totiž mezi nimi už nelosoval Český statistický úřad, ale postoupili by všichni. Změnu přinesla s platností od počátku roku vládní novela pravidel pro senátní volby. Německý kancléř Friedrich Merz přicestoval dnes ráno na neohlášenou návštěvu do Kyjeva, kde ho doprovází šéfové německých zbrojařských a energetických firem. Merz dorazil do Kyjeva krátce po ruském varování, aby město opustili diplomaté kvůli chystaným masivním útokům. České hokejistky na závěr turnaje Eurohockey Tour ve Finsku proti Švýcarkám ztratili dvougólové vedení. Prohráli 2-3 po samostatných nájezdech a skončili poslední. Vítězem turnaje je domácí finský tým.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: S Krokodýlem vyrážíme na silnice, víme, jak se v tuhle chvíli jezdí. No a co se týče Brna, tak Brnem projdete bez větších problémů. Pozor akorát na uzavírku úvoz tvrdého, tak tady se to objíždí, tak počítejte s tím. Jinak komplikace v tuhle chvíli, taky ještě v Brně naskočilo nám ulice Bráfova. Tady by měla být nehoda osobního auta s koloběžkou. Počítejte, že se to dořešuje. No a také nám ještě naskočila Žabovřeská ulice ve směru na Královo pole, kde bourali dvě osobní auta. I tady je provoz částečně omezen. Komplikace taky máme na trase mezi Svitavami a Brnem na úrovni Bořitova. Tady bourala dvě osobní auta a provoz je řízen kyvadlově. Počítejte s kratším zdržením v obou směrech. Šťastnou cestu, dávejte na sebe pozor a kdyby něco, volejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz.

0: I po 13. hodině na Krokodýlu s vámi Milan Krobot, a za malou chvíli taky naše zlatíčka, kterých jsme se ptali na to, proč fouká vítr.
1: Když by nefoukal vítr, tak by nemohli ani moc dýchat lístky třeba nebo stromeček.
0: Tak více odpovědí za malou chvíli, do té doby další hity.
2: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Byl jednou jeden Pepíček, který jedl v hodině ve škole. Jednou se přihlásí a říká: paní učitelko, já už dneska nebudu jíst. Opravdu, a jak to? Už nemám co?

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Na Krokodýlu už teď je taky naši nejmenší, naše Zlatíčka, no a my jsme vyrazili do mateřské školy Mateří Douška, abychom se těch našich nejmenších zeptali na to, proč podle nich fouká vítr.
2: Když by nefoukal vítr, tak by nemohli ani moc dýchat lístky třeba, nebo stromeček.
3: Třeba ten vítr nám dává třeba kyslík.
4: Kdyby nefoukal vítr, tak bychom neměli moc vzduchu v tom našem čelíčku.
5: Před zimou fouká vítr hodně, aby opadaly lístky ze stromů.
1: Tak to slyšíte sami, tolik naše Zlatíčka, když jsme se dětí ptali na to, proč fouká vítr. No tak naštěstí venku docela v pohodě, krásně sluníčko i příjemné počasí, tak si to užijte, pokud vyrážíte na nějakou tu procházku. No a vy, co jste v práci, tak hit za hitem z Krokodýla a taky krokodýlí zvuky, tak buďte ve střehu.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
6: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
7: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
6: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
8: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl, Milan Krogot. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
9: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
10: Autonova Brno, na ulici Masná, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
0: Radio Krokodýl.
11: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
12: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
11: A kde to najdu?
12: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
11: A nemáš nějakou slevičku?
12: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
13: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle do myčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
14: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
13: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
14: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
13: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
14: www.chlebíčkovýraj.cz.
15: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.
0: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl, vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Hrajme vám hit za hitem z Krokodýla, tohle taky Eva Farná, no a před námi další hity Michael Jackson, nebo taky Nelly Furtado a James Morrison. No a v tuhle chvíli už zdravíme z Krokodýla taky do Blanska, kde probíhá již po 30. tradiční přeběh okresu Blansko. Trasa vede z nejnižšího bodu okresu do toho nejvyššího, no a běží štafety i jednotlivci. Nově se taky mohli do téhle akce zapojit chodci či cyklisté. Tak napříč okresem Blansko zdravíme na tuhle parádní akci a posíláme to nejlepší z hitů, tak si užívejte nedělního odpoledne.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Právě teď hrajeme o 123 650 korun ve hře Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. No a kdo se mi dovolá na linku 603 103 103 jako první, tak ten bude mít možnost tipovat a odhalit a uhodnout náš krokodýlí zvuk. Tak jdeme na telefon. Krokodýl, kdo tam?
2: Dobrý den, tady Jirka.
1: Jirko, dobrý den. Jirko, vy jste byl dnes první. Odkud nám voláte?
2: Jo. To není možný. Já výjimečně z práce, ze zaměstnání.
1: Z práce. A kde pracujete? V Brně, mimo Brno?
2: O, v Brně, na poli.
1: Na poli pracujete, tak hezký, telefon po ruce, vyplatilo se, tak jsme rádi, že i tam se poslouchá krokodýl. No. Tak no. Malá gratulace pro vás, protože jste se dovolal jako první. No, teď bude úspěch, možná ta gratulace větší a je to ve vašich rukou, protože 123 650 korun je ve hře a vy mi prozradíte, že náš krokodýlí zvuk je...
2: No, já si myslím, těch typů už tam bylo strašně moc, že to je, když se vždycky v neděli pekli buchty doma, tak se to cukrovalo práškovým cukrem přes takový cedítko s žličkou se to tak rozmělňovalo a cukrovalo se to.
1: Ano, ano. Ano, přesně vím. Buchtička, dal bych si hnedka po obědě na svačinku. No tak schválně, podle vás to tedy zní takto?
2: Jo, tak.
1: No, a uvidíme tedy, co na to náš arbitr. 123 650 korun ve hře. A on říká, že... Ach jo, moc mě to mrzí, ale ani tahle odpověď není správná.
2: Tak, mějte se pěkně a pěkný den.
1: Nevadí, ať se daří, díky za telefon a zkuste to zase příště, naslyšenou.
2: Jasně, naschle.
1: Tak krokodýláci, ani tentokrát to nedopadlo, znamená to jediné, náš krokodýlí bank opět o něco navýšíme. Dnes ještě rozhodně budeme soutěžit, no a vy buďte ve střehu.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj.
3: Pusťte slunce do svého domova. Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux. A pozor, akce. Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz
0: Radio Krokodýl.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
5: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském Krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
6: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
7: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Dne. Rádio Krokodýl. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky vedle mě.

0: Krátce před 14. hodinou, no a ve studiu je připravena opět Míša s dalšími zprávami, a o čem budou?
1: Já vám přeji pěkné nedělní odpoledne. Změna parkování u Bohunické nemocnice. Více už ve zprávách.
2: To nejlepší po ránu.
3: Ahoj, já jsem Tonda.
4: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
3: Víme, kde to stojí v kolonách, a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
4: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
3: a na procvičení brněnského hantecu.
4: Také soutěžíme o prachy na ruku.
2: To nejlepší po ránu.
5: Každé všední ráno od 6:30 do 9.
6: Rádio Krokodýl.
7: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
8: Pohodovou neděli zveme vás dnes do divadla. Bláznivou komedii Hra, která se zvrtla, nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno 18 hodin. A komedii Malé chytré lži nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
5: Rádio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: I po 14. hodině to nejlepší z hitu Krokodýla dorazí Pink. Dáme si Man at Work. A budeme hrát to nejlepší z českých hitů a nebude chybět Lucka Bílá a Fénix.
9: Každá bouře, co srdce žene, někdy to bolí, to ne.
0: Přesně za minutu je tu 14. hodina.
10: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: No a teď už taky pohledeme na počasí. Brno a Jižní Morava aktuálně se sluníčkem, v centru Brna teplota téměř 21 stupňů Celsia a těch 20 stupňů je na celé Jižní Moravě a také Vysočině. Jinak dnešní maxima 23, jasno, polojasno a k večeru počítejte, že přijde více oblačnosti.
10: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V okolí největší brněnské nemocnice začne od zítřka platit rezidentní parkování. Nově regulované úseky budou na ulicích Netroufalky, Kamenice a Jihlavská. Někteří řidiči kvůli problémům s parkováním v okolí Bohunické nemocnice v Brně volí raději veřejnou dopravu. Nedožité 90. narozeniny Václava Havla připomenou kulturní akce, debaty nebo slavnostní odhalení pamětní desky v Senátu a na domě v Pražských Dejvicích. Vzpomínkové akce se již od víkendu konají po celé republice. Většina akcí se bude konat zítra, kdyby první polistopadový prezident oslavil kulaté narozeniny. V pátek 18. prosince uplyne 15 let od jeho úmrtí. Na 13 let poslal soud v americkém státě Missouri do vězení 28-letou Mariah Thomasovou za to, že odložila svou měsíční dceru do trouby na místo do postýlky. Dítě utrpělo těžké popáleniny, na jejichž následky zemřelo. Filip Salač dojel třetí v motocyklové velké ceně Japonska a po páté v sezóně se prosadil na stupně vítězů. Závod Moto2 v Japonsku vyhrál Španěl Izan Guevara, na kterého český jezdec ztratil zhruba sekundu. Před Salačem skončil ještě Ital Tony Arbolino.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme taky na silnice, víme, jak se v tuhle chvíli jezdí, no a co se týče Brna, stále připomínáme uzavírku ulice Uvoz Tvrdého, tak počítejte s objížďkami, jinak byste měli Brnem projet bez problémů. D1 průjezdná taktéž, no a kde si dávat pozor, tak to je D2 11. kilometr ve směru na Bratislavu, tam nám stojí odstavené nebo respektive porouchané osobní auto, tak dávejte pozor. Šťastnou cestu a kdyby něco, volejte.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Je po 14. hodině, jste s Krokodýlem, Milan Krobot stále s vámi, no a i po 14. hodině chystám pro vás víkend speciál, bude to Krokodýl cestovatel a budeme opět soutěžit. Tak si počkejte na nápovědy do té doby Daluši hity. Užívejte neděle.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Blondýnka si kupuje šelinkartu. Dobrý den, jednu šelinkartu. A paní za okýnkem, dobře, a na měsíc? Ne, mě to úplně stačí po Brně.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: cestovatel.
1: Na Krokodýlu jdeme soutěžit, no a také společně s vámi hledat jednu vyhlídkovou věž. Říkám vyhlídkovou věž záměrně, protože jde o zděnou stavbu, kterou nechal postavit kníže Alois I. Josef z Lichtensteinu. Mimochodem podle návrhu Josefa Hartmuta, a to v letech 1797 až 1802. Tahle romantická věž je postavena v maurském orientálním stylu, no a nachází se v ní 8 místností s orientální výzdobou. Tahle stavba je považována za největší stavbu svého druhu v neislámských zemích. No a mimochodem dosahuje výšky 60 metrů. Co se týká po vystoupání na tuhle věž, která měří 300, nebo respektive vystoupáte po 302 schodech na nejvyšší vyhlídkový ochos, tak se vám na dlani rozprostře jeden krásný areál. No a kromě něj můžete pozorovat Pálavu, Bílé Karpaty a za dobré viditelnosti taky dokonce vrcholek věže svatoštěpánského domu ve Vídni či Alpy. No, tak víte, krokodýláci, o jakou stavbu jde? 603 103 103 je telefon sem k nám do studia a v případě vaší správné odpovědi mám pro vás připraven dárkový poukaz v hodnotě 1000 korun do centra zdraví Viara Salve na Masarykově 25 tady u nás v Brně. Tak jdeme na telefon. Krokodýl, kdo tam?
2: Ahoj, tady Lenka.
1: Ahoj Leni, odkud nám voláš? Prozraď.
2: Teďka jsem v Krpolí.
1: Tak zdravíme, zdravíme do Krpole. Tak to jsme rádi, že nás ladíte společně, holky. Já věřím tomu, že určitě budeš vidět, co hledáme za stavbu.
2: Minaret v Lednici.
1: Jasně, přesně tak. Velká gratulace a pro tebe dobrá zpráva, protože poukaz v hodnotě 1000 korun do centra zdraví Viara Salve na Masarykově 25 tady v Brně. Je tvůj, co ty na to?
2: No tak to máme radost obě, děkujeme.
1: Tak jo, vydrž mi prosím tě na lince, užívej pro zatím neděle a měj se krásně, ahoj.
2: Pěknou neděli pro všechny, ahoj.
0: Rádio Krokodýl. Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme typem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Rádio Krokodýl. Milan Krokot. 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
3: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
4: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal, to nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
5: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. brunofamilypark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
7: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
8: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
0: Radio Krokodýl.
9: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sír, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
10: Tati, co je to hybrid?
11: To je auto.
10: A co je to superhybrid?
11: To je Chery.
9: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
12: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
13: Více na cherrymotor.cz.
14: Víte, co jsem si řekla? Dnes vypínám. Žádné povinnosti, žádný spěch. Dnes si budu jen užívat. A tak jsem vyrazila do Termen Resortu Lá. Necelá hodinka od Brna. Příjemně teplá termální voda, klid a pohoda. Přesně to jsem potřebovala. A mám tip i pro vás. Je vám 60 nebo víc? S nabídkou Best Ager si užijete celý den v termálních lázních jen za 30 euro. Od pondělí až do neděle. Termen Resort Lá. Na relax není nikdy pozdě. terme-la.at.
15: Je dobré mít se o koho opřít. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: Přejeme vám hit za hitem z Krokodýla, 14 hodin 33 minut, k tomu hezké nedělní odpoledne, no a před námi další hity Taylor Swift anebo také Terza Kendallová. No a krokodýláci, chystáme pro vás opět snídaně a zítra naše krokodýtka opět vyrazí do ulic. Kam? Tak to prozradím za malou chvíli.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Zdena, pocházím z Vranovic, je mi 51 roku a chtěla bych pomoct dceři, která se dostala do svízelné situace. Jmenuje se Markéta, je jí 29 let. Zůstala sama s 3letým synem, její přítel je ve výkonu trestu a po něm zůstalo 6 velkých pejsků a 7 malých štěňátek. Je to rasa pitbull. Zůstala bez prostředků, bez financí a nemáme prostředky na to, aby jsme ty pejsky dál udrželi.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a pejskům zajistil dostatek krmiva, aby mladé mamince aspoň trochu ulevil.
2: Chtěl bych Radu Krokodýl moc poděkovat, protože to byla veliká pomoc pro nás i pro naše pejsky. Moc děkujeme.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: s Rádiem Krokodýl.
1: Ano, krokodýláci, do ulice se opět vrací naše krokohlídky, aby vám zpříjemnili každé ráno, protože budou rozvážet 103 chutných snídaní z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal, a to úplně zadarmo. Každé ráno vyrazí naše krokohlídka na místo nejen v Brně, ale taky na Jižní Moravě, no a rozdá tyhle úžasné snídaně. A pokud byste tedy chtěli posnídat i vy, krokodýláci, s námi a třeba nestíháte tu snídaní, tak se nemusíte bát. Vy, co se zítra ráno budete pohybovat na Moravském náměstí tady u nás v Brně, tak můžete s krokodýlem posnídat zadarmo. Tak se na vás těšíme.
0: 103 snídaní za úsměv pro Brno a Jižní Moravu s Rádiem Krokodýl. Na Rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
2: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
3: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Krokodýl. Sledujeme živě dění v Brně a na jižní Moravě. Už za malou chvíli zprávy Rádia Krokodýl. Skapadabadu, pindu,

0: Catman John tady u nás na Krokodýlu, hit za hitem i před 15. No a ve studiu připravena Míša s dalšími zprávami.
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Historická skládka v brněnských Bosonohách se proměnila v zelený park s rybníkem. Více už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: I po 15. to nejlepší z hitu Jennifer Lopez, David Guetta. Přidáme Headway. A nebude chybět Marek Ztracený. Naše cesty rovný. Za půl minuty je to 15.
3: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: 21,5 stupně, aktuálně teplota v centru Brna a jižní Morava taky se sluníčkem, jinak v noci počítejte s teplotami mezi 11 až 8, v údolích okolo 6 stupňů. No a když se dívám na ten zítřejší den, tak ten bude opět krásný, 20 až 23 stupňů. Během dopoledne oblačnost bude ubývat, no a postupně bude skoro jasno až jasno, tak si to nenechte ujít.
3: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěknou neděli přeji.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Městská část Brno Bosonohy dokončila jednu z významných investic do veřejného prostoru posledních let. Vznikl tam přírodní park s vodní plochou bosonožského rybníku, obnovenou památkou a novým zázemím pro odpočinek. Lokalita prošla čtyřletou proměnou a vyšla na 13,2 milionu korun. Dvacítka umělců včera převzala divadelní cen Itálie. Za celoživotní umělecké mistrovství obdrželi cenu dlouholetý herec pražského činoherního klubu Petr Nárožný a brněnská herečka a pedagožka Zdena Herfortová. Útok na kapitána letadla Fly Dubai Spojené arabské emiráty označili jako teroristický čin. Pilot, který se pokusil převzít kontrolu nad strojem se 182 lidmi na palubě, se jmenuje Hamam Hamani. Pilot měl v rodném Ománu zákaz létat, protože existovaly obavy, že přijal extremistické názory. Zatím není jasné, do jaké míry ho nový zaměstnavatel prověřoval. Čeští fotbalisté prohráli také třetí utkání v elitní skupině Ligy národů a stále čekají na první bod. Úřadujícím mistrům světa a Evropy Španělům podlehli 1-3.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: S Krokodýlem vyrážíme taky na silnice a pozor, Skandinávská ulice u čerpací stanice. Tady u nás v Brně bouralo osobní auto do sloupu, tak počítejte s případnými komplikacemi. No a stále připomínáme uzavřenou ulici u voz Tvrdého. I tady počítejte s objížďkou. Jinak, co se týká dálnice D1, tak 233. kilometr je to ve směru na Ostravu. Tam nám stojí porouchané auto, no a porouchané nákladní auto, to naopak stojí na 130. kilometru ve směru na Prahu, tak dávejte na to pozor, šťastnou cestu a kdyby něco, zavolejte nám.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na

0: Je krátce po 15. hodině, hezké nedělní odpoledne přeje Milan, no a ve studiu už se na vás těší taky Míša Rotrová, která krom skvělých hitů pro vás chystá taky brněnské Hantec. Tak si na to počkejte.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Ptá se malý červík svojí maminky. Mami, a kde je tatínek? Šel na ryby.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Síto.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
2: A teď už s vámi na Krokodýlu taky Míša a spolu se mnou Honza Žanek Hlaváček. Jdeme se podívat na trošku brněnského Hantecu. Žany, vítej, co jsi pro nás dneska připravil, prozrať.
3: Zdar, jak jsi měla skoro ksníkalosti. Komite, co to znamená dýchat na Kirchdorfu?
2: No, tak schválně.
4: Kirchdorf to jsou kohoutovice a dýchat kouřit?
5: Něco s kohoutem to bude mít společný, ale asi byli na kohoutovický kopec.
6: Jít se někam projít na čerstvý vzduch?
7: Dýchat na Kirchdorfu, tak to nevím, ne.
2: Tak náznaky správných odpovědí by tam byly. Žanku, jak to vidíš a jak je to tedy správně?
3: Dýchat na Kirchdorfu znamená žít v Kohoutovicích. Tak si udělejte vylej do kohoutek a mějte byt lidin.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
8: Partnerem snídaní s rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
9: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
8: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
10: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Míša Rotrová. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
11: Pusťte slunce do svého domova.
12: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
11: A pozor, akce.
12: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
1: Radio Krokodýl.
8: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domyčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
13: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
14: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo.
15: MSV 2026.
14: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
1: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: Italo Disco. Questa non è Ibiza, Festival Bar con la cassa dritta. Ti sto cercando, ma è
1: Na Krokodýlu The Course Italo Disco a my zdravíme taky na Břeclavsku, kde nás ladíte na 99,1 FM, konkrétně na Novomlýnské nádrže. Tam právě dneska odstartoval 10. ročník evropského šampionátu v lovu kaprů. Náročného závodu se účastní stovky rybářů z různých koutů světa. Zájem bývá každoročně opravdu tak vysoký, že aby se týmy do soutěže vůbec dostaly, musí napsat, představte si, třeba i motivační dopis. Letošního ročníku se účastní 102 až 3 člených týmů. Během 142 hodin rybolovu tak poměří své síly, tak držíme pěsti i my a z krokodýla teď posíláme další hity pro příjemnou neděli. See the

0: Moravě.
1: Ladíte krokodýle a pokud jste příznivci saunování, tak vás určitě zaujme, že v Rozdrojovicích se teď v týdnu konala třídenní soutěž Sauna Herbal Cup. Saunoví mistři a mistrině tu soutěžili ve třech disciplínách. Šestičlennou porotu museli zaujmout originálními saunovými ceremoniály, peelingovými procedurami a prezentací bylin. Hodnotila se třeba ale i práce s vůněmi, osvětlením, hudbou nebo zásady hygieny. No a letos právě bylinky hrály hlavní roli. Cílem byl mimo jiné i to, aby se někteří ze soutěžících mohli kvalifikovat na mistrovství světa. Z 18 soutěžících se kvalifikovali dva. No a to mistrovství světa proběhne už letos v listopadu. My tedy rozhodně z krokodýla držíme pěsti.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
2: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
0: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
2: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
0: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
2: Chlebíčkový ráj.
3: Nebeská pochoutky, prochuťové buňky.
4: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
5: S mým hlasem mi pomohla AI.
6: Puf, puf, miau.
5: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
7: B2Kán. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Kán je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvěgenčeva, hypnotickou noir odiseu Její soukromé peklo od Nikolase Windinga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka B2Kán od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: taky další čerstvé zprávy krokodýla, které dneska chystá kolegyně Míša. Vítej.
1: Přeji vám pěknou neděli. Vojenská akademie ve Vyškově chystá nový kurz bojové medicíny. I o tom už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A další krokodýlí hity po čtvrté, na co třeba se můžete těšit? Dáme si tohle spojení Ed Sheeran a Martin Garrix Repeat It. Taky, abyste se mohli trošku zavlnit, bude Juanes La Camisa Negra. A z českých hitů třeba Miraj a jejich Summer Love, taková ještě vzpomínka na léto, i když, co si budeme povídat, venku to zatím celkem jako léto vypadá. 3/4 minuty zbývá do 16. hodiny.
3: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí dneska opět naprosto parádní, v centru Brna 22,5 stupně Celsia, ale třeba Břeclav hlásí 24 stupňů Celsia a dívám se, že dokonce Němčany 25, takže krásné teploty. Nejčastěji se to na jižní Moravě pohybuje okolo těch 22, Vysočina dneska taktéž teplá 21, 20 stupňů. Co zítřejší den, také krásné počasí, ráno trošku ještě oblačno, přes den bude oblačnosti ubývat na skoro jasno nebo jasno a nejvyšší teploty na jihu Moravy zítra 20 až 23.
3: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkný den přeji.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V Ivančicích na Brněnsku se včera ve zrekonstruované Vile Plaček otevřela knihovna Ivana Klímy. Podíleli se na tom spisovatelovi děti Hana a Michal a majitel Vily Jan Dašovský, který zde provozuje také Ravhaus s muzeem a restaurací. Knihovna se otevírá rok po Klímově úmrtí a u dnešní příležitosti byla také představena kniha Nalezená v pozůstalosti s názvem Praha má láska.
2: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
1: Úsek bojové medicíny velitelství výcviku Vojenské akademie ve Vyškově připravuje nový kurz bojové medicíny. Více už tiskový mluvčí akademie Martin Kresta.
4: Na úseku bojové medicíny u Vojenské akademie ve Vyškově připravujeme nový prokročilý kurz. Chceme výcvik posunout zase na vyšší úroveň a reagovat na zkušenosti z moderních konfliktů. Například třeba na hrozby bezpilotních prostředků nebo specifika evakuace raněných přímo z ohroženého prostoru. Proto teď rozšiřujeme náš tým a hledáme nové instruktory.
1: Tolik k novému kurzu bojové medicíny. Katoličtí biskupové z amerického státu Tennessee se připojili k nové vlně výzev, aby guvernér Bill Lee změnil trest smrti pro Kristu Pajkovou na doživotí a zabránil dalšímu pokusu o její popravu. V dopise zdůraznili, že tím nezlehčují to, co odsouzená udělala, ale spravedlnost se podle nich nemusí změnit v pomstu. I bez reprezentační opory Elišky Joklové vstoupily Žabiny Brno do ligy basketbalistek drtivým vítězstvím nad Brandýsem nad Labem. Úřadující vicemistrině vyhrály souboj dvou účastníků evropského poháru 114-39.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace pro celé Brno a jižní Moravu. Když začneme v Brně, tady provoz bez problémů. Míříme ale na Žďársko, kde máme střet dodávky s motorkou. Je to mezi Koroužným a Vírem. Provoz je tady řízen kyvadlově, na místě jsou i záchranné složky a určitě tady počítejte s omezením provozu. Další nehoda, tentokrát dva osobáky v sobě, jsou potom na výjezdu z Moravské Třebové směrem na Svitavy. I tady se nehoda vyšetřuje. Upozorním taky ještě na odstavené osobní auto na D1 na 208,5 km ve směru na Vyškov. A pokud jste na cestách, máte další aktuální info, tak si to prosím nenechávejte pro sebe a volejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz.

Je chvíli po 16. hodině, ladíte Krokodýla, s vámi Míša a pro některé je dnešní den opravdu speciální. Osmnáctiny se totiž slaví jednou za život a já tu mám jedno přání. Milá Adélko, přejeme ti vše nejlepší k tvým 18. narozeninám. Hodně zdraví, štěstí, lásky v životě a ať ti to střílí. Přejí taťka, Kuba, Renča, babička a strejda. Mám tě moc rád, tvůj táta. A Krokodýl se s radostí přidává, přeje všechno nejlepší a posíláme duet Michala Hrůzy a Kláry Vítiskové Duše do vesmíru. Tak tedy Adélko, všechno nejlepší.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Učitelka vyčítá ve škole žákům, že se nenaučili znát periodickou tabulku prvků. Když mi bylo tolik, kolik je teď vám, uměla jsem naspaměť nejen názvy, ale i atomové hmotnosti. A jeden z žáků s nevinnou upřímností říká, no jo, paní učitelko, ale tenkrát jich ještě bylo děsně málo.

0: A na Krokodýlu teď už další soutěžní kolo víkendu speciál a s krokodýlem cestovatelem vás opět vezmeme na jedno krásné místo, kam si můžete udělat výlet a zároveň, pokud poznáte, o jaké místo se jedná a dovoláte se do studia Krokodýla na 603-103 jako první, tak tady mám pro vás dárkový poukaz v hodnotě 1000 korun do centra zdraví Viara Salve na Masarykově 25 v Brně. Tak tedy dobře poslouchejte, prozradím vám, co dnes hledáme za místo. Dneska hádáme název jednoho propadání, které je nejmohutnější v Moravském krasu a jde o druhý nejdelší jeskynní systém u nás. Tato národní přírodní památka a část Moravského krasu se nachází ve stejnojmenné obci, což byla původně hornická osada. Zdejší jeskynní systém vytvořila voda Jedovnického potoka, který se na konci údolí propadá do skalní stěny, vlastně se ztrácí, aby vytryskl na povrch až po několika kilometrech pod záhadnou býčí skálou v Josefově údolí. No a právě spolu s tou býčí skálou tvoří druhý nejdelší jeskynní systém v České republice o celkové délce přes 13 kilometrů. Jinak ten jeskynní systém je i významným zimovištěm netopíru a, to vám možná napoví, v obci se nachází i geopark a zachovalý větrný mlýn holandského typu s muzeem. Tak tušíte, krokodýláci, pojďme se podívat, kdo se nám dovolal na linku jako první. Halo, halo, Míša, kdo tam?
1: Dobrý den, tady Pavel.
0: Nazdárek, Pavle, tak tušíte, jaká je správná odpověď?
1: Je to Rudické propadání.
0: A máte naprostou pravdu, ano, dneska nás krokodýl cestovatel vzal na Rudické propadání. Kdy jste tady byl naposledy?
1: No, tak 5 let je to, co jsem tam byl.
0: Tak to máme tak nějak podobně, tak třeba tam zase někdy vyrazíme. Každopádně gratulace k výhře a vydržte mi prosím na lince.
1: Vydržím, díky.
2: Radio Krokodýl.
0: Radio Krokodýl.
2: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Rádio Krokodýl. Míša Rotrová. 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
3: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
4: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
5: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. brunofamilypark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
7: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekonomy.cz. S námi si to užijete.
8: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
2: Rádio Krokodýl.
9: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
10: Tati, co je to hybrid?
11: To je auto.
10: A co je to superhybrid?
11: To je Chery.
9: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
12: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
10: Více na cherrymotor.cz.
2: Míchejte s námi beton pro Brno.
3: Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
2: Je dobré si pomáhat.

0: Na Krokodýlu chvíli po půl páté Michael Jackson, no a teď už taky více o tom, že jsme i vaše rádio, které pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jsem Ivanová Klára, je mi 36 let a jsem ze Žitlochovic. Chtěla bych pomoci mamince, která má pejska a je to její jediný společník. Pejsek měl nehodu, skočil z postele a něco si udělal ze zády, ochrnul na zadní nožičky. Protože operace bude zřejmě velice nákladná, tak jsme poprosili Rádio Krokodýl o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a na operaci přispěl.
2: Chtěla bych Rádio Krokodýl poděkovat za finanční příspěvek na operaci pro pejska mé maminky. Mám ji tady s sebou.
3: Chtěla bych moc poděkovat Rádiu Krokodýl za pomoc. Jsem moc ráda, protože těch peněz moc není. Jsem důchodce, takže sama bych to určitě nezvládla. Moc krát děkuji.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

na Krokodýlu Anastasia a teď už taky šance pro vás vyhrát peníze na ruku. Před námi totiž je další soutěžní kolo krokodýlích zvuků a v banku 123 700 korun. Tak pojďte tipovat tajemný zvuk a volat studio 603 103 103.

0: Pojď sem.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
2: A je to další soutěžní kolo krokodýlích zvuků a pro vás tedy šance vyhrát balík peněz na ruku. V tuto chvíli 123 700 korun. A to jenom a pouze za úhodnutí tajemného zvuku. Zkoušet to v tuto chvíli bude ten, kdo se dovolal po mé výzvě jako první. Kdo pak tam? Halo.
3: Ahoj, tady Míša z Brna.
2: Míšo, zdravím, předpokládám do auta podle zvuku.
3: Jsem v autě, ano, mám tady ještě 3 děti v autě, tak.
2: Zatím je tam docela klid.
3: Tak
2: věřím, že by bylo krásný jako pokřik radostný, kdybyste to vyhráli, tak bys měla krásnou tam partu. No pojďme ale nepředbíhat a pojďme si připomenout, jak zní ten náš zvuk. A než se tě ještě zeptám, Myši, co to podle tebe je, tak by mě zajímalo, co s touhle částkou bys udělala, nebo byste udělali.
3: No, máme v plánu podzimní prázdniny v zahraničí, takže asi bychom si to tam trošku vydržili.
2: Tak to by se hodilo, výborně. No a teď už tedy pojďme na to, jsme s arbitrem napětí, co to podle tebe je?
3: Ano, takže myslíme si, že je to takové to zmačkání plechovky buď od piva, nebo já nevím, od Red Bullu předtím, než to vyhodíš do toho dřídeného odpadu.
2: Jasně. Tak se pojďme zeptat arbitra. Je to zvuk, který hledáme? Je to zvuk za 123 700 korun, ano nebo ne? Tak bohužel není to zvuk, který hledáme. Tak zkuste to zase příště, přeci jenom do podzimních prázdnin ještě chvilka času je. No a přejeme alespoň šťastnou cestu a krásný zbytek neděle.
3: Taky děkujeme.
2: Naslyšenou.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás.

0: Ochrana před špatným počasím nebo nechtěnými návštěvníky. Ano, pálená střešní kretina Tondach ochrání před vším, tedy téměř před vším.
1: Přijela maminka.
0: Svoji tašku Tondach nakoupíte už nyní v prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz, vše pro vaši novou střechu.
2: Rádio Krokodýl, Míša Rotrová.
3: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
4: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském Krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
5: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
6: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
2: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: 17. hodina je tady za chvíli a s ní připravená taky Míša, která nese další čerstvé zprávy. Míšo, vítej a prozraď, na co se v nich můžeme těšit.
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Teplárny Brno zahájily topnou sezonu. Podrobnosti ve zprávách.
2: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
3: Radio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
5: Pohodovou neděli zveme vás dnes do divadla. Bláznivou komedii Hra, která se zvrtla, nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno 18 hodin. A komedii Malé chytré lži nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
3: Radio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Další hity po páté, co třeba? Dáme si Shakiru, taky Krotitele duchů, a nebo Poetiku a Půlnoc. Je tady pátá hodina.
7: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí dneska krásné a teplé. Brno hlásí 22,5, například Břeclav hlásí stále 23,5, no a například Němčany 24,5. Co zítřek, ráno ještě trošku oblačnosti, přes den skoro jasno, nejvyšší teploty 20 až 23.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Teplárny Brno zahájily topnou sezonu, v níž poprvé pojede na plný výkon kotel na dřevní štěpku v Maloměřicích. Vyrobí zhruba 15% celkové spotřeby a výrazně sníží závislost teplárenské soustavy na zemním plynu. Finalistů voleb do Senátu by letos poprvé mohlo být více než jen dva nejúspěšnější z každého senátního obvodu. V případě rovnosti hlasů od voličů pro kandidáty na prvních třech či více místech by totiž mezi nimi už nelosoval Český statistický úřad, ale postoupili by všichni. Změnu přinesla s platností od počátku roku vládní novela pravidel pro senátní volby. Německý kancléř Friedrich Merz přicestoval dnes ráno na neohlášenou návštěvu do Kyjeva, kde ho doprovází šéfové německých zbrojařských a energetických firem. Merz dorazil do Kyjeva krátce po ruském varování, aby město opustili diplomaté kvůli chystaným masivním útokům. České hokejistky na závěr turnaje Eurohockey Tour ve Finsku proti Švýcarkám ztratili dvougólové vedení. Prohráli 2-3 po samostatných nájezdech a skončili poslední. Vítězem turnaje je domácí finský tým.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace pro celé Brno a jižní Moravu. Jak to tady v tuto chvíli vypadá? V Brně naštěstí dobře, míříme ale na Vyškovsko, kde se dvě auta střetla v Medlovicích. Jsou tam i záchranné složky, tak počítejte s omezením. Dále míříme na Žďársko, tam došlo ke střetu dodávky s motorkou mezi Koroužným a Vírem. Provoz je tady řízen Kyvadlově, tak i tady počítejte s omezením provozu. No a pokud jste za volantem a máte další aktuální info, tak nám zavolejte a my to rádi pošleme dál.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
8: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Máme chvíli po páté, z Krokodýla vám krásné nedělní odpoledne přeje Míša a za chvíli spolu se mnou taky naše malá Zlatíčka a otázka pro ně, proč chodíme do divadla?
1: Protože bychom se jinak nezabavili.
2: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Pepíček jde po ulici a paní sousedka mu říká: Pepíčku, ty jsi tak strašně sprostej, že mi s tebe jde mráz po zádech. To kdybyste slyšela mého tatínka, tak byste zmrzla.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: A na Krokodýlu míříme za našimi zlatíčky, za nejmenšími posluchači Krokodýla, kterých se tentokrát jdeme zeptat na to, milé děti, proč chodíme do divadla?
2: Brzy

0: jsme si užili nějakou bombastickou legraci.
1: Protože bychom se jinak nezabavili.
2: Přesně tak. Tak pokud se nudíte, můžete vyrazit do divadla třeba právě i s dětmi a třeba k nám do radosti. Říkám k nám, protože to je moje domovské divadlo. No a už zítra mě tam čekají třeba operky. Tak jak se říká u nás, divadle zlomme vás a za malou chvíli z Krokodýla další hity.
3: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolítku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
4: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
5: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
6: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
7: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
3: Rádio Krokodýl. Míša Rotrová. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
8: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.
3: Rádio Krokodýl.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Ach, ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
11: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
10: A kde to najdu?
11: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
10: A nemáš nějakou slevičku?
11: Zadej promokód RADIO na mood.cz.
12: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
13: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
14: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
15: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
16: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
15: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
16: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
15: www.chlebíčkovýraj.cz.
17: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.
3: Je dobré mít společnost na cestě.

Na krokodýlu nám hraje divoký byl znamení a my z krokodýla zdravíme taky na Břeclavsko, kde nás ladíte na 99,1 FM. V Hustopečích pátek začalo takzvané mandlobraní, pátek to bylo pro školy a včera potom pro všechny. Mohli jste se tady dozvědět třeba o sklizni a zpracování mandlí. No a teď už z krokodýla taky další hit Jennifer Lopez a za malou chvíli Dua Lipa.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: A na Krokodýlu teď už míříme taky za brněnskou městskou policií. Na telefonu mluvčí Jakub Kánem, který nám řekne více o tom, co se o tomto víkendu dělo a co museli třeba strážníci řešit.
2: Hezký den posluchačům do studia. Hlídka městské policie kontrolující prostranství před hlavním nádražím uviděla v sobotu v noci na ostrůvku dva mladé muže, kteří hlasitě a zřetelně vykřikovali nacistické pozdravy a jeden z nich u toho prudce zvedal pravici. Po dopadení tvrdili, že se loučili s odcházejícími kamarády a zaštiťovali se velmi blízkou vazbou na jednoho ze současných poslanců. Oběma mužům teď hrozí vězení. V Masarykově ulici strážníci v noci na sobotu spoutali agresivního muže, který prý o chvíli dřív ohrožoval i ochranku místního klubu. Odvezli ho na policejní služebnu a je podezřelý z několika přestupků. A po tomto víkendu neusednou za volant hned tři řidiči. Jeden spěchal v Komárově Černovickou ulicí na 50 115 km za hodinu. Slovenský motocyklista jel téměř stovkou po Veslařské a motorista na Lesné rozjel svou Kupru na 95 km za hodinu. Všechny čeká automaticky zákaz řízení od půl roku do 18 měsíců, k tomu 6 trestných bodů a pokuta do 25 000 korun. Přeji pěkný den a příjemný poslech.
1: Jak se říká, a to se opravdu vyplatí. To byl tedy mluvčí brněnských strážníků Jakub Kánem. My děkujeme a vy šoféři jezděte tak, jak máte, protože bez řidičáku a ještě potom bez peněz, no to nechcete.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
3: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
4: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
6: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepura de Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
7: B2Kán. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Kán je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvěgenčeva, hypnotickou noir odiseu Její soukromé peklo od Nikolase Windinga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka B2Kán od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
0: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Krokodýl, hezký večer, po Míši už přeje Zbyněk Loucký, nádherný sedmý večer v týdnu, tedy pěknou neděli právě teď někde před 18. hodinou, kdy si myslím, že si dáme další zprávy a informace s dnešním datem 4. října.
1: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Co vám zahrajeme, to se dozvíte právě teď, protože nabízíme třeba Bruno Mars a Paty. A co Benson Boone, Beautiful Thing. Mám pro vás je Farnou Leporello. Jsme váš krokodýl, máme největší hudební výběr a nabízíme hit za hitem. Za minutu bude 6.
2: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Jedno z nejdelších babích let v historii pokračuje a bude pokračovat i zítra v pondělí. Podobný charakter počasí. Ráno 9 stupňů, ale odpoledne až 20.

0: 22 a prostě příjemně polojasno.
1: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: V okolí největší brněnské nemocnice začne od zítřka platit rezidentní parkování. Nově regulované úseky budou na ulicích Netroufalky, Kamenice a Jihlavská. Někteří řidiči kvůli problémům s parkováním v okolí Bohunické nemocnice v Brně volí raději veřejnou dopravu. Nedožité 90. narozeniny Václava Havla připomenou kulturní akce, debaty nebo slavnostní odhalení pamětní desky v Senátu a na domě v Pražských Dejvicích. Vzpomínkové akce se již od víkendu konají po celé republice. Většina akcí se bude konat zítra, kdyby první polistopadový prezident oslavil kulaté narozeniny. V pátek 18. prosince uplyne 15 let od jeho úmrtí. Na 13 let poslal soud v americkém státě Missouri do vězení 28-letou Mariah Thomasovou za to, že odložila svou měsíční dceru do trouby na místo do postýlky. Dítě utrpělo těžké popáleniny, na jejichž následky zemřelo. Filip Salač dojel třetí v motocyklové velké ceně Japonska a po páté v sezóně se prosadil na stupně vítězů. Závod Moto2 v Japonsku vyhrál Španěl Izan Guevara, na kterého český jezdec ztratil zhruba sekundu. Před Salačem skončil ještě Ital Tony Arbolino.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A nedělní podvečerní a večerní doprava na Brněnsku na příjezdu do Ochozu u Brna od Kanic. V ulici na bráně bourala dvě osobní auta, provoz je řízen kyvadlově, počítejte se zdržením. Vyškovsko v Medlovicích, tam bourala dvě osobní auta a na místě zasahují dokonce záchranné složky. Rovněž pozor, je to tam s omezením. No a ještě jdeme na Vysočinu. Na Žďársku mezi Koroužným a Vírem došlo ke střetu dodávky s motorkou a provoz je řízen kyvadlově. Na místě rovněž zasahují záchranné složky. Počítejte s omezením provozu, jezděte opatrně, šťastnou cestu přeje Krokodýl.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

Bylo šest krásnou neděli s krokodýlem a nedělní večera, přestože je večer, tak za chvilku mě napadá, že si dáme snídani s krokodýlem, a to rovnou snídani s úsměvem. A teď už hitovka Hello a dobrý večer, přijel mikrofonu Zbyněk Loucký, tak Hello, buďte s krokodýlem.

0: Nedělní večer trávíte s krokodýlem a my jsme moc rádi a taky doufám a pevně věřím, že s námi budete trávit i ten nový týden.
1: 103 snídaní za úsměv pro Brno a Jižní Moravu s Rádiem Krokodýl.
0: Protože pro vás máme skutečně dobrou zprávu, vaše oblíbené snídaně jsou zpátky. Už od pondělí vyráží naše krokohlídka do ulic, stačí se na nás usmát a třeba i mrknout a každé všední ráno rozdáme 103 chutných snídaní z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal úplně zadarmo a taky moc rádi. Ale hlavně teď, kde začínáme, takže pozor, zbystřete. Zítra ráno se na vás těšíme v centru metropole, to znamená na Moravském náměstí.

0: rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
1: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
2: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot? Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
3: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
4: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
5: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. E-kondomy.cz. S námi si to užijete.
6: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Svině Kloucký. Krokodýlí zvuky. Pravdě do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
7: Ochrana před špatným počasím nebo nechtěnými návštěvníky. Ano, pálená střešní krytina Tondach ochrání před vším, tedy téměř před vším.
8: Přijela maminka.
7: Svoji tašku Tondach nakoupíte už nyní v prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz, vše pro vaši novou střechu.
9: Je dobré mít se s kým probouzet.
10: To nejlepší po ránu.
0: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: ještě neusínejte. Mějte prvé půl sedmé, hezký nedělní podvečer a večer, protože Krokodýl jsme vaše rádio a protože jsme Krokodýl, tak nejenom hrajeme, ale protože jsme Krokodýl, tak taky moc rádi pomáháme.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Mariana Ambrožová, je mi 32 let, jsem z Brna a ráda bych pomohla paní Aně, které je 22 let a když byla v 9. měsíci těhotenství, tak se dostala do azylového domu. Bylo to tak, že žila s mužem, který byl závislý na drogách, neměli kde bydlet, nicméně to těhotenství pro ní bylo velkým impulzem k tomu, aby změnila svůj život. Když se dostala do azylového domu, asi po 2 týdnech přivedla na svět krásného chlapečka. Tady ta žena se snaží tomu dítěti dát co nejvíce mateřské lásky a zajistit mu zázemí a vlastně ve svém životě dělá velké pokroky. Anna má samozřejmě pořád problémy s penězi, řeší co a jak dál a nezbývají jí peníze na různé aktivity s tím dítětem. Ráda by na výlet třeba do zoologické zahrady.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Aně i jejímu synovi zajistil výlet plný zážitků, jaký by si sama nemohla dovolit.
2: Ráda bych Rádiu Krokodýl poděkovala za podporu a pomoc. Paní Anna měla moc velkou radost z výletu.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Hraje vám Krokodýl, jsme vaše rádio. Jední sedmý večer v týdnu a pojďme se v neděli večer podívat na ty nejzajímavější zprávy celého týdne. Tak třeba v Brně žije nový tygr.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Je to sedmiletý tygr sumaterský, nyní si samec zvyká na nové prostředí, jeho jméno se návštěvníci ale nedozví. Zácná šelma si zvyká na nový domov, nový samec potřebuje čas, klid a prostor, aby si postupně zvykl na nové prostředí, pachy, zvuky i chovatele. Proto zoo prosí o maximální ohleduplnost a klid v okolí expozice tygří skály. Zahrada se rozhodla, že neprozradí, jak se tygr jmenuje. Jméno tygřího samce samozřejmě zoo zná, bude ho používat třeba při práci chovatelů nebo v rámci veterinárního tréninku. Ve veřejné komunikaci se ale rozhodli jeho jméno nepoužívat. Podobný přístup se v moderních zoologických zahradách objevuje stále častěji. Zvíře má samozřejmě svou individualitu, ale zároveň není domácím mazlíčkem ani celebritou. No tak ahoj, tygra zdraví.
1: Krokodýl, krokodýl. Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
2: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
3: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
8: Více na cherymotor.cz.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be Roma.
1: Rádio Krokodýl, hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Dobrý večer, hezký nedělní večer s datem 4. října, 3. krokodýl, jsme vaše rádio. No je to vidět, blíží se 7. a už je tam téměř tma. Dny se začínají nebezpečně zkracovat, ale my jedeme dál, jsme krokodýl.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Tohle jsme namíchali Miley Cyrus a její Konec světa. Kissia a Cheap Thrills. A Smiraj vykopeme v éteru drahokamy. Krokodýla největší hudební výběr.
2: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Je 7 večer a podíváme se na zítřejší pondělí a ta letní jízda stále pokračuje i zítra v pondělí nádherně. Polojasno. Ranní teploty 9, ty odpolední 22.
2: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz

0: wellnessorion.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Pojďme se podívat na neděli na silnicích na Brněnsku. Mezi Měnínem a Žadčany bourala dvě osobní auta. Projíždějte s opatrností. Na Brněnsku na přejezdu do Ochozu u Brna od Kanic na ulici Na Bráně bourala dvě osobní auta. Provoz je tam řízen kyvadlově. Počítejte se zdržením. No a teď už se dívám jedině na Vysočinu, na Havlíčko-Brodsko ve Stříbrných horách. Tam nabouralo osobní auto do stromu. Jezděte opatrně. Šťastnou cestu přeje Krokodýl.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Bylo 7, užívejte závěr 40. týdne, jak jinak než s krokodýlem, a za chvíli se podíváme na další zajímavé zprávy za celý tento týden. A tak se ode mě dozvíte, že Brno má novou cyklostrategii. Jejím cílem je rozsáhlá a bezpečná infrastruktura. Probereme to za chvíli a teď už hezký nedělní večer. Přeje Krokodýl a Zbyněk Loucký. Užívejte.

0: ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Radio Krokodýl.
2: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Dobře jste našli v éteru Krokodýla. Jsme vaše rádio, hezký nedělní večer. Bylo dneska opravdu nádherně, fantasticky. Nebyli jste třeba na kole?
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Proč to říkám? Protože Brno má novou cyklostrategii. Cílem je rozsáhlá a bezpečná infrastruktura. Strategie rozvoje cyklistické dopravy je dostupná na webu města. Podle ní chce mít Brno v roce 2035 celkem 284 kilometrů cyklotras a o 15 let později dokonce 370 kilometrů. Loni jich mělo Brno 87 kilometrů. Síť cyklotras by měla být taková, aby se na nich lidé prostě cítili bezpečně. Brno se dlouhodobě umísťuje na spodních příčkách cykložebříčků v porovnání s ostatními městy, ať už v hodnocení odborníků či samotných cyklistů. Stávající síť cyklotras v Brně je roztříštěná, významná část tras v ulicích je bez dostatečné ochrany cyklistů. Podle výzkumu by v případě bezpečné infrastruktury jezdilo po Brně na kole až 30% obyvatel. V současnosti se cyklodoprava podílí na městské mobilitě pouze 2%.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolítku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
2: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
3: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
2: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
4: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl, Zbyněk Loucký. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
5: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
6: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
1: Je dobré mít někoho rád. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: Digga-digga-ding-dong song.
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Za 2:30 dobrý večer, v neděli přeje krokodýl. Byla Miley Cyrus a End of the World. Jsme vaše rádio, máme největší hudební výběr. Dívám se rychle do kalendáře právě teď, že dneska v neděli 4. října a je tam František, tak to ještě moc rád připomínám. Kdybyste náhodou na fanouška zapomněli, tak mu určitě popřejte. Jinak ať se skvěle poslouchá. Dobrý večer, přeje krokodýla Zbyňa. Still

0: večer přeje krokodýl. Tak ten život letí, že ta dnešní neděle 4. října už uzavírá 40. týden letošního roku 2026. No a jaký byl víkend z pohledu městské policie? Na to se podíváme právě teď.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Na telefonu za městskou policii Brno Jakub Ghanem. Kubo, posloucháme. Hezký večer.
2: Hezký den posluchačům i do studia. Hlídka městské policie kontrolující prostranství před hlavním nádražím uviděla v sobotu v noci na ostrůvku dva mladé muže, kteří hlasitě a zřetelně vykřikovali nacistické pozdravy a jeden z nich u toho prudce zvedal pravici. Po dopadení tvrdili, že se loučili s odcházejícími kamarády a zaštiťovali se velmi blízkou vazbou na jednoho ze současných poslanců. Oběma mužům teď hrozí vězení. Masarykově ulici strážníci v noci na sobotu spoutali agresivního muže, který prý o chvíli dřív ohrožoval i ochranku místního klubu. Odvezli ho na policejní služebnu a je podezřelý z několika přestupků. A po tomto víkendu neusednou za volant hned tři řidiči. Jeden spěchal v Komárově Černovickou ulicí na 50 115 km za hodinu. Slovenský motocyklista jel téměř stovkou po Veslařské a motorista na Lesné rozjel svou Kupru na 95 km za hodinu. Všechny čeká automaticky zákaz řízení od půl roku do 18 měsíců, k tomu 6 trestných bodů a pokuta do 25 tisíc korun. Přeji pěkný den a příjemný poslech.
0: Děkujeme, tak myslel jsem, že velká cena byla už v červnu. Klidný zbytek neděle.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: večer. V neděli jste s Krokodýlem, jsme vaše rádio. Jsme rádi, že posloucháte a my už zase mícháme, bude 8.
1: Rádio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A máme pro vás Minelli rampapam. Dáme si večer po 8. taky Nirvánu. A jestli máte být vzůru, tak vám uvaříme dobrý kafe.
3: Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Krokodýl, 20 hodin.
4: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Jedno z nejdelších babích let v historii bude zítra pokračovat, nebo chcete-li Indian Summer. Ano, zítra v pondělí polojasno, zase prostě nádherně, teploty ráno 9, odpoledne 22 stupňů Celsia.
4: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná.

0: www.wellnessorion.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Pojďme se podívat ještě na nedělní dopravu a silnice. Tohle jsem ještě nikdy nečetl ve vysílání v dopravním servisu. V centru Brna v Josefské ulici srazilo osobní vozidlo srnu. Dávejte tam pozor. Všechno je možné. Na příjezdu do Brna po dálnici D2 od Bratislavy na půltém kilometru bourala dvě osobní vozidla a blokují jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením. Podíváme se ještě taky na výjezdu z Veselí nad Moravou směrem na Slovensko. Tam došlo ke střetu osobního auta s traktorem, ale zdržení je minimální. A vyrážíme ještě na Blanensko mezi Výskami a Paměticemi. Došlo ke střetu osobního auta s motorkou. Na místě zasahují záchranné složky. Počítejte s omezením provozu. Jezděte opatrně, šťastnou nedělní cestu. Přeje Krokodýl.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 20 7 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

Chvíli po osmé, dobrý nedělní večer, sedmý večer v týdnu, kdy už zase myslíme právě teď z večera na zítřek a na zítřejší snídani s úsměvem. Kde se bude zítra snídat, to se od nás dozvíte, poslouchejte určitě za chvilku. A tak dobrý večer a fajn poslech přes Zbyněk Koucký, Krokodýl a rampapapam, jedeme dál. Je dobrý.

0: To se myhla v éteru frekvence 103 FM, tedy ve vysílání krokodýla Nirvana. Tak jak jste vyřešili dnešní nedělní večerní večeři?
1: 103 snídaní za úsměv pro Brno a Jižní Moravu. My s rádiem Krokodýl.
0: Už myslíme samozřejmě na ráno a na snídaní, tu pondělní, a jak vám ji zpříjemnit. Ale ta dobrá zpráva zní, že vaše oblíbené snídaně jsou skutečně zpátky. Už od zítřka vyráží naše krokohlídka do ulic Brna a nebo kamkoliv, stačí se na nás usmát, mrknout. Každé všední ráno rozdáme rovnou 103 chutných snídaní z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal. Ale hlavně úplně zadarmo. A kde začínáme? No tak to je to nejdůležitější. Zítra ráno se na vás těšíme v centru Brna na Moraváku, Moravské náměstí v Brně.

0: kolem krokodýlů. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
1: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
2: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot? Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal, to nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
3: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
4: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
5: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. E-kondomy.cz. S námi si to užijete.
6: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
7: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.

Dobrý večer, většina lidí má asi klidný nedělní večer, ale pokud jste třeba v práci, v zaměstnání, tak si dejte dobrý kafe, ať do rána vydržíte. Jedno kafe jste si dali teď právě taky v éteru s krokodýlem. Přihazujeme právě teď Ace of Base, Beautiful Life, pak Red Hot Chili Peppers a Californication a pak se taky podíváme na to, jak vypadal tenhle 40. víkend z pohledu městské policie Brno. Krokodýl Zbyňa, dobrý večer.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.
1: Yes! Open, come on! Hey, Martinez, you ready, girl?
2: Come on.

0: Tolik snění o Kalifornii, ale pojďme zase domů do moravské metropole a podíváme se s městskou policií, co tropil tento víkend.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
0: Za městskou policii Brno už na telefonu Jakub Ganem. Kubo, posloucháme.
2: Hezký den posluchačům i do studia. Hlídka městské policie kontrolující prostranství před hlavním nádražím uviděla v sobotu v noci na ostrůvku dva mladé muže, kteří hlasitě a zřetelně vykřikovali nacistické pozdravy a jeden z nich u toho prudce zvedal pravici. Po dopadení tvrdili, že se loučili s odcházejícími kamarády a zaštiťovali se velmi blízkou vazbou na jednoho ze současných poslanců. Oběma mužům teď hrozí vězení. V Masarykově ulici strážníci v noci na sobotu spoutali agresivního muže, který prý o chvíli dřív ohrožoval i ochranku místního klubu. Odvezli ho na policejní služebnu a je podezřelý z několika přestupků. A po tomto víkendu neusednou za volant hned tři řidiči. Jeden spěchal v Komárově Černovickou ulicí na 50 115 km za hodinu. Slovenský motocyklista jel téměř stovkou po Veslařské a motorista na Lesné rozjel svou Kupru na 95 km za hodinu. Všechny čeká automaticky zákaz řízení od půl roku do 18 měsíců, k tomu 6 trestných bodů a pokuta do 25 000 korun. Přeji pěkný den a příjemný poslech.
0: Děkujeme, klidný zbytek neděle a přibrzděte.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stáhněte

0: ty a já a vy a my, to je Éter 103 FM a taky vaše Rádio Krokodýl. Tak krásný nedělní večer, přesně v 21.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Jedeme dál, tak buďte s námi, dáme si Taylor Swift. A taky Coldplay, Clocks. A do třetice Mandraže. Tančete s krokodýlem, my tam budeme sázet hit za hitem.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra pokračuje krásné, fantastické babí léto. V pondělí bude polojasno. Ranní teploty 9, ty odpolední velmi fantastických, příjemných, neskutečných 22 stupňů Celsia. Ještě do prostředka týdne by to tak mělo být.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Rychle se dívám ještě na příjezd do Brna po dálnici D2 od Bratislavy, takže z Bratislavy na Brno na půltém kilometru, to znamená téměř v centru Brna na křížení D1, D2, tam bourala dvě osobní

0: vozidla blokovali jeden jízdní pruh, ještě pořád tam můžete počítat se zdržením. Šťastnou cestu přeje Krokodýl.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Bylo 21, bylo 9 večer, tenhle týden má před sebou poslední 3 hodinky, ať je prožijete s krokodýlem. Jestli jdete spát, tak ať se vám něco hezkého zdá, jestli naopak budete v práci, tak my se o vás postaráme.
1: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.
0: Hezký večer a krásnou noc vám přeje od mikrofonu Zbyněk Loucký. Mějte se moc hezky, naslyšenou. Ahoj.

0: life!
1: Na Krokodýlu rozjíždíme nedělní Krokodýlí plíšek s datem 4. října. Věřím, že víkend jste si užili a užívat si budete skvělé hity, které pro vás máme. Ano, tady na Krokodýlu jsou Jarek Hemala, přeje hezký poslech.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Dneska v neděli spousty z vás jste slavili, oslavovali a my doufáme, že jste si to užili. František slaví svůj svátek, také Fráňa a Franc, tak doufám, že pánové jste si užili, jak se patří svůj svátek a teď si užijete i hit od nás, Krokodýla.

Rádio Obsít. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastaví

Krokodýlí pelíšek stále užíváte, Jarek vám přeje krásný poslech. Dnes máme Mezinárodní den zvířat, také Světový den lidských sídel. Jenom byste viděli, čím zajímavý dnešní den byl a je. Teď přání krásné 4. říjnové noci s krokodýlem.

Rádio Krokodýl hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Krokodýlím pelíčku s vámi Jarek. Další hity jsou připravené a to třeba právě vám, co nás ladíte, posloucháte v Žabinách. Ano, Žabobřesky ladí tady v Brně na 103 FM. Tak pěkný poslech, hezkou noc. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Užíváte si parádní čtvrtou říjnovou noc ve vysílání Krokodýla, vás zdraví Jarek. Pranostika dnešního dne praví svatý František zahání lidi do chýšek. Tak doufám, že jste už doma v teple, v pohodě a užíváte si hit za hitem.

Půlnoc se nám blíží, ve vysílání Krokodýla si užijeme další skvělé hity do půlnoci, no a pak už se přehoupneme do dalšího pracovního týdne a toho prvního říjnového celého. A já věřím, že si ho užijete, jak se patří, teď ale stále ještě v nedělním pelíšku a máme pro vás hit za hitem. Krásnou noc. Baby.

0: Děkujeme vám, děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Z Novolišenské až po Lhády autobus číslo 63 začne jezdit už teď v říjnu. Ano, brněnský dopravní podnik zavede právě od října novou autobusovou linku 63, která bude spojovat uzel na Novolišenské s novou výstavbou v lokalitě Podhády. A vy možná se s ní už vozíte, tak ať si ji užíváte a užijte i další hety na Krokodýlu.

Největší hudební výběr si užíváme tady na Krokodýlu. Jarek vám přeje hezký poslech. Vaše oblíbená soutěže zpátky. Ano, víme, že jsme vám pěkně uvolnili další zásoby paliva pro Brno a Jižní Moravu. A to zadarmo. Zadarmo stačí jenom poslouchat Rádio Krokodýl a je to velmi jednoduché vyhrát. Vychytat musíte ten správný výherní song ve vysílání. Když se vám to podaří, tak benzín je potom váš. Každý den nový song, každý den jiný, který vás dovede k benzínu gratis. Tak držte Krokodýla, vyplatí se to. Vyhráváte benzín gratis, pokud správně zavoláte.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.
1: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

Composite. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. You shot me so damn well.